0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: but you're just a boy.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Hit Radio Faktor.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

0: Jižní Čechy mají svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Faktor. Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Velký malounkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
3: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
4: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
5: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
4: www.dveřepodlahy.com.
6: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
7: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Já jsem nevinnej.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
13: Bacha, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
12: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
15: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
18: No, říkala, že nic nechce.
17: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
18: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
19: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek tek od Allegrie.
18: Romantickou večeři.
19: Pobyt pro dva.
18: House running.
19: Jízdu v supersportu.
18: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
19: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
18: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
2: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
3: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
4: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
3: www.dveřepodlahy.com.
5: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
6: Do Englu v Kaplici.
5: Do Kaplice?
6: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
5: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
7: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní koalice požaduje, aby prezident Petr Pavel zveřejnil náklady na svou soukromou dovolenou v Maroku. Poslanci ANO, SPD a motoristů chtějí vědět především to, kdo platil jeho cesty soukromými letadly. Prezident se totiž během dovolené nakrátko vrátil do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Pražský hrad tvrdí, že si Pavel všechny výdaje hradí sám ze svých peněz. Umělá inteligence by už během několika měsíců mohla samostatně napadat chytré domácí spotřebiče. Podle amerických odborníků by se škodlivé programy mohly bez pomoci člověka šířit například mezi chytrými troubami nebo televizemi. Na rozdíl od běžných virů by se navíc dokázali sami přizpůsobovat novým zařízením. Odborníci varují, že takový útok by bylo velmi obtížné zastavit, zatím ale jde pouze o předpověď možného vývoje. Fotbalisté Slávie prohráli ve druhém kole Ligy mistrů na hřišti azerbajdžánského

0: Tabahu 0-2. Po bezbrankovém prvním poločase inkasovali Pražané dvakrát ve druhé půli. Slávia tak nenaplnila roli favorita a v soutěži utrpěla druhou porážku. Zároveň se stala vůbec prvním českým týmem, který v evropských pohárech prohrál s azerbajdžánským soupeřem. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Chystáte se na registr vozidel v Budějcích, tak pozor, od pondělí 19. bude pracoviště v Kněžské na 2 týdny uzavřené kvůli přípravě rekonstrukce. Od listopadu pak bude fungovat v omezeném režimu, a to jen pro předem objednané klienty. Opravy potrvají do konce února. Úřad doporučuje využít portál dopravy nebo registry v okolních městech. Jdeme na počasí, po ránu povětšinou zataženo, místy může i drobně zapršet, během dne ale budou mraky ubývat i na polojasno a naměříme do 16.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dobré ránečko, šampioni.
2: Krásnou středu.
1: Krásnou středu, ahoj David, ahoj Jasmin.
3: Jsi řekl nějaký přeživej klej dneska ráno.
1: Mně se líbila ta tvoje zpráva, že AI bude napadat domácí spotřebiče. Hmm. Zajímavý. Spojení, můžou to být i chytré trouby, to mě teda pobavilo. Chytrá trouba. To je geniální.
3: Jakože by si třeba něco dal do trouby píct a ono by ti to naschvál jako vyplo dřív, že by to nebylo udělaný, víš? No, to by byl ten útok.
1: No, ne, že si říká lidem, že jsi trouba, že jo. Ale tak chytrá, že to je vlastně, jak bych řekl,
3: oxymoron.
1: Jasně, že jo. Tak dobré ráno vám všem. Tři trouby s váma a Benassi Bros. Hezké ránko. Hit Radio Factor.

0: Every Single Day, 6 hodin 6 minut, posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Přišlo nám SMSka od Nikoly z Plzně. Ahoj, teď jste mi úplně zpříjemnili ráno. Jako použít ve větě v rádiu slovo oxymoron, to je pro učitele češtiny splněný sen. Tak Nikol, nemáš zač, když nás, jestli nás posloucháš takhle často jako v pondělí, tak já to často používám, že jo?
1: Takhle, my jsme to naučili Michala, tohleto slovíčko. On vždycky totiž, já jsem zdravila vždycky krásný pondělí a on to nejde dohromady tyhle dvě slova, tak říkám, to je oxymoron, viď? Takhle, a nějak tak, se to tu chytlo.
0: Hele, my tady jedeme 5 věcí pořád okolo naučený, každý den, no, vždycky, takže jako, hele. Nic novýho, jo? Tak krásné ráno z Hit Rádia. Já vám musím něco říct, čověče, mě se na dnešek strašně spalo. Mě ukázalo, jak si teďka sleduju spánek přes hodinky, tak že jsem se 11krát probudil, jo? A vždycky, když jsem se probudil, tak jsem se cítil nějak takhle. Já vůbec nevím, co se to dneska v noci dělo. Můj spánek na 67% ze 100. Jak se spalo vám, co?
1: Na procenta radši nekoukám. Já se vlastně cítím strašně dobře, i když jsem spala strašně málo a taky jsem se teda hodně, hodně moc budila. Takže nevím, co lítá vzduchem.
2: Já to naštěstí taky netrekuju, takže já vlastně nevím, kolik je moje body battery.
0: Já to nemusel ani trekovat. Já jsem prostě věděl, že jsem vzhůru a třeba jsem byl po každý 10 jako minut děle, jo. A nemohl jsem usnout. Ale vlastně i moje včera večer jsme nemohli vůbec jako zabrat, jo. Nevím, co se dělo.
2: Úplně ne,
1: ten už byl, no.
0: No, takže nevím, na co to hodit. Nevím, došly náboje. Kdyby byl úplně, tak řeknu, hele, úplně, jasně, že jo, jasně.
1: Tak jak se spalo vám? Čeká nás za malou chvilku minuta šampionů. Klasicky po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a tentokrát teda ještě, jak jste se vyspali, jestli byste klidnou noc měli?
0: Klidně napište 0 až 100%. Ať je to jednoduchý. Alex Warren, Fever Dream. Další muzika pro vás na Hit Rádiu v 6.08. Hezké ránko. How did

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu. Alex Warren, Fever Dream, 6 hodin, 11 minut. Vy jste úžasný. My jsme vám řekli, ať tam napíšete, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo. Neřekli jsme telefonní číslo, já jsem to neřekl, moje chyba, ale těch zpráv od vás přišlo i tak spoustu. Tak minuta šampionů startuje teď.
1: Evča, Frýdek, Místek, spánek klidný, 85%.
0: Honza Broumov, jeho pes vůbec nespal, takže Honza byl taky vzhůru.
1: Martina Plzeň, dneska krásných 9 hodin spánku.
0: Míša Olomouc, já se dneska probudila tak odpočatá, že jsem si myslela, že je sobota.
1: Lucie Ječín, spalo se špatně, 20krát vzhůru, noční můry, celou noc to samé.
0: A Adela Kravaře, spala, jak Fenka Jack Russell dovolila.
1: Martin, Nové Město nad Metují, taky je přijetej, spánek tak 55% řešit.
0: Spala jak Fenka. Žaneta Trutnov, dobré ráno, spánek asi ok, ale vstávat se mi moc nechtělo, těžký ráno.
1: Lucká hranice po lahvince burčáku, byla noc neuvěřitelně úžasně odpočinková, krásnou středu.
0: To je možná ten recept. Člověče, já jsem potkal burčáček, jak jsem řešil toho zámečníka, tak u jednoho nákupáku, takže už je teda sezona.
2: No, sezona je v plném proudu, od 1. srpna do 30. listopadu se v Česku může prodávat burčák.
0: Mm-hmm. Ale kde sehnat kvalitní burčák? Myslíš, že takhle u těch stánků, anebo...
2: Tak to už je pak samozřejmě na každém.
0: Můžete nám napsat, to číslo je 777-937-777, ale to vy víte. Pojďme na hity. Bruno Mars, Grenade, pro všechny, komu se hůř spalo, ale i vám, kdo jste vyspinkaný do růžova. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio, chvíli po 6:45. Dobré ráno. Jedna krabice vládne všem. Jedna jim všem káže a i vy 100% máte takovou krabici doma. Krabici plnou kabelů,
1: no jo.
0: Nabíječek, adaptérů, u kterých už nikdo nemá nejmenší tušení, k čemu vlastně patří. Jo? Víme, jak ta krabice vypadá, taky víme, kde ji přesně máme a taky víme, jaký kabely tam jsou. A i když třeba v dnešní době nemůžeme najít moderní C-čkovou nabíječku, tak stejně tam jdeme se podívat. Vždycky. Mařenko, prosím, pojď tam ta krabice, tam nahoře, jo? V tom předtím fochu. Dej si tam, není tak, no není, že jo?
1: My těch krabic máme doma takových víc a já na tyhle věci moc nejsem, takže Kuba to polepil a napsal tam prostě Vánoce, izolepy,
0: a tam kabely,
1: všechno. Ne, všude jsou kabely, jenom jedna
2: vánoční
1: se,
2: kabely.
1: Přesně, jedna se jmenuje kabely, ale jako kabely máme prostě všude, no.
0: Tu kabel.
1: Tu kabel, přesně.
2: Přitom se říká, že budoucnost bude bezdrátová, že jo?
0: No jasně, tak
1: já nevím, proč to
0: schováváme. Proč to schováváme? No takhle, mimochodem, proč se o tom bavíme, že dneska 14. října se slaví Mezinárodní den elektroodpadu, 9. ročník, a to téma je Fast Tech, levná drobná elektronika. Takže právě tady ty kabely a nabíječky a tak dále, tak není čas vyhodit nějaký ty kabely? Není, to se hodí, ne?
2: Třeba se budou
0: hodit. No, jasně, no. Kabel od monitoru z roku 1987, to se bude hodit. Tak takhle, jestli porostou ty ceny paliv, tak se na tom pak můžeme oběsit.
1: No, yes.
0: Avril na Hit Radio, za malou chvíli taky doprava, hezký ráno.
3: Hit Radio. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
5: Jiří Palička Hosín, přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalicka.cz.
6: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezónu. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
9: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
4: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vozidlo údržby taky dnes ráno vyjelo na dálnici D3. Pohybuje se mezi kilometry 90 a 92 ve směru na České Budějovice a taky od kilometru 94 směrem na Prahu. No a pozor taky v Českém Krumlově, kde je nově neprůjezdná ulice za Tavírnou.
17: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
18: Hit Radio Faktor.

0: In My Bones, takhle vám hraje středeční Hit Radio.
1: Co to bylo?
2: To mělo být úterý, ale je středa, mě, David.
0: Dobré ránko, David má ranní update. Ranní update. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci kvůli zhoubnému nádoru plic. Lékaři mu v římské nemocnici odebrali dolní část pravé plíce. Podle Vatikánu zákrok dopadl dobře a hlava katolické církve by se měla zotavovat přibližně týden. Nová mluvčí Donalda Trumpa čelí ostré kritice po své první tiskové konferenci. Během vystoupení se opakovaně zadrhávala, četla z poznámek a omylem označila svého manžela za prezidenta. Konferenci navíc ukončila už po 15 minutách. Společnost OpenAI objevila v jedné ze svých kanceláří pokročilé odposlouchávací zařízení. Podle firmy ho tam pravděpodobně nainstaloval jeden ze zaměstnanců, kterého následně propustila. Případ převzala americká FBI a podezřelého může zatklat. Tak a teď si představte, že by vás, tak jak nás posloucháte v kanceláři, celou dobu někdo odposlouchával. A nebo třeba nás tady v kanceláři, ve studiu.
2: Tak už tady asi nejsme, čověče, si říkám. Ale tady, my tady máme mikrofony samozřejmě, asi to vám došlo, že jo?
3: No a tak ty vypneš?
2: No i když je vypnutý, tak já tady vidím na displeji, že se tam jako něco hýbe, že tam jde signál, jo? Takže dost pravděpodobně se to někam možná ukládá. Ale říkám si, že spíš ne, protože kdyby jo, tak už tady nemusím.
3: Tak mi jdem, ne, rovnou.
2: Ale možná by to dalo na snídaní šampionu premium podcast, že by z toho mohl zniknout. To jsou pro práce tady, co?
3: Paráda.
1: Skvělý šéfové.
3: To vstávání je bombastické.
2: Ne, to je skvělý. No. To je skvělý. Ale a co ten řítil vlastně? Co? Ale že bychom... A co, jak počkej? To ti říkal. To není možný.

0: Dobré ránko z Hitrádia, 6.40, Eva Farna a Miraj.
1: Jestli spíte v posteli s partnerem a taky se psem, tak mám pro vás zajímavou zprávu, protože je dost možný, že ten ohleduplnější z těch dvou má právě ty čtyři nohy, jo? Protože my si pořád stěžujeme, že ten pes se tam roztahuje, že nám tam chrápe, že nás budí. Teďka v minutě šampionu to dneska taky někdo psal v 6.10, že se nevyspal kvůli psovi, ale údajně je to přesně naopak, že ten pes se přizpůsobí našemu pohybu mnohem víc než jiný člověk a nebudí nás. A naopak my budíme toho psa mnohem víc, my lidi.
0: Mm-hmm. Tak já bych chtěl nejdřív říct, že já teda spím s partnerkou, pes spí jako u nás, to je první věc. Ale druhá věc, mě to připomnělo, my jsme měli psa čověče a on miloval si lehnout na peřinu a vždycky si lehnul jakoby mezi rozkročený nohy. Mm-hmm. A já ho měl tak rád, že jsem si ho nedovolil z té deky sundat, ani se otočit. Jo? Takže já jsem se pak probudil rozlámaný a pejšek si tam spinkal.
1: A teď ono je to roztomilý. Říkám, jako opravdu, možná jste ten problém vy nebo váš partner. Pes je podle nových průzkumů úplně v pohodě a ten se vám ještě případně jako sklidí z cesty.
0: Takže vlastně pes nespí nám v posteli, on nás nechává spát ve svojí.
1: Přesně
0: je to tak.
1: Tak.
0: A my se tam ještě neumíme chovat. To je teda. Pojď vidím toho psa, ne? Jak si říká, tak já tady 20 hodin prostě odpočívám, pak přijde ten dvounohý blbec. Zabereme místo a ještě chrápe, jo.
1: No přesně.
0: A stejně milujem. Lady Gaga, The Dead Dance na Hitrádiu, za malou chvíli taky Hoobastank a přidáme i dopravu. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. V Ternu nyní v akci. Olej řepkový. 1 litr za 29,90. Jihočeské mléko polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 9,90. Ryze české Terno.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jo, v jednoduchosti je krása. A proto my letos lyžujeme celou zimu se Sunnycard.
8: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
7: Kupte si ski pas Sunnycard do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
9: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
10: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš.
11: Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
9: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
11: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
12: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
16: 19 let?
17: To chce pořádnou oslavu.
16: Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
18: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
19: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se na Jindřichohradecku, opatrně ve Strmilově, kde čeká omezení přímo na hlavním průtahu. Je tam uzavírka, která se objíždí. No a pozor taky na Písecku v Miroticích, kde pokračuje omezení v Kopeckého ulici. Tam je dočasně zúžená vozovka.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, fantastičtí Hoobastank, The Reason 654. Ač hokeji my s Jasmin nerozumíme, troufnu si říct, tak NHL přišla s geniálním plánem, jak dostat k hokeji víc žen. Pozor, řekli si, co kdybychom začali prodávat romantiku?
1: Ale to mě zajímá, já se teda jako koukám na hokej, jo, ale nejsem odborník, takže povídej.
0: No, vznikly krátký audio příběhy se skutečnými hokejisty, Connor McDavid, Trevor Zegras, prostě místo jako těch sportovních výkonů romantika, jo? A měly to být audio podcasty, půlminutový až minutový nahrávky, které byly dokonce na Spotify, vydrželo to tam asi 6 dní, než teda přišli na to, že to je trochu bizár. Fanouškům se to nelíbilo, samozřejmě chlapům se to nelíbilo, tak to celý stáhli.
1: Ale snaha byla teda.
0: No, snaha byla, jo. Takže
1: si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
0: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Connora McDavida, jo. Ahoj. Tady Connor McDavid.
1: Tak to by mě přimělo, no.
0: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
1: Jo, chci odejít hned.
2: Chci umřít.
0: Já už taky.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Ode dneška mohou lidé podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly bez zásadních problémů, v některých městech se ale už objevily pochybnosti. Stížnosti se chystají například v Karviné nebo na Kladně, kde některá uskupení zpochybňují výsledky hlasování. Porucha vládního letadla zkomplikovala českou podnikatelskou misi v Asii. Airbus s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem a zhruba 30členou delegací nemohl pokračovat z Azerbajdžánu do Kyrgyzstánu. Účastníci proto museli narychlo zajistit letenky na běžný komerční let. Podle ministerstva dopravy se ale podaří dodržet program a dnešní obchodní jednání proběhnou podle plánu. Britské tajné služby čelí větším bezpečnostním hrozbám než za studené války. Podle šéfa tamní kontrarozvědky je počet hrozeb ze strany nepřátelských států za posledních 10 let 4x. Za největšího agresora označil Rusko, varoval ale také před Íránem a Čínou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Loňská srážka vlaku u Zlivy na Českobudějovicku má policejní dohru. Kriminalisté obvinili strojvedoucího rychlíku, který podle vyšetřovatelů projel návěskydlo na červenou a vjel do cesty proti jedoucímu vlaku. Při nehodě se zranilo 47 lidí a škoda přesáhla 82 milionů korun. Strojvedoucímu hrozí až 8 let vězení. Dneska po ránu na jihu povětšinou zataženo, místy může i drobně zapršet, během dne ale předpověď slibuje postupné ubývání mraků na oblačno až polojasno s teplotami do 16 stupňů.
7: Sleduj a vyhrávej!

0: sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ránko.
2: Krásné středeční ráno.
3: Snídaně šampionů.
1: Davide, ty jsi z minulý hodiny bavil, že odvolali tiskovou mluvčí Trumpa, že se nějak přeřekla nebo něco. Hele, já si k tomu nechci vracet, ale máš, hele, 3 ze 3, máš hat-trick.
4: Ministerstvo vnitra, no. Tak když je člověk uvolněný, tak to řekne v klidu.
1: Co je těžký na slovo ministerstvo vnitra? Řekni to, Jasmin.
2: Ministerstvo vnitra.
1: Davide,
4: dej, zpomalím,
1: dej si to, tučně do příští zprávy.
4: Dobře.
1: Krásné ráno z Hit Radia. 7:03, Jennifer Lopez a Pitbull. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Faktor.
5: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a středeční Hit Radio 6 minutek po 7. Hezké ránko.
1: My jako Češi jsme objevili nový luxus. Není to nějaký drahý auto, dovča na Maledivách nebo třeba kabelka nová, ale je to pár hodin bez telefonu. Opravdu teďka čím dál tím víc lidí dobrovolně podniká a vyráží na túry do kaváre nebo na společné akce, kde oni odevzdají svůj telefon a ten zájem o takovouhle akci je naprosto enormní, obrovský. Někam se hlásí až stovka lidí a všichni chtějí jediný, bejt bez toho mobilu.
0: A přitom nemusíš ani jít na takovou akci, ale normálně si ten telefon můžeš nechat třeba doma. Já jsem shodou okolností se o víkendu byl v garáži čistit auto a než jsem odcházel z bytu, tak jsem měl na telefonu asi 2%, tak si říkám, a já ho nechám tady. No a tak se to trošku zdrželo, samozřejmě chlapi, asi víte, o čem mluvím, řeknete vaší, že tam budete prostě půl hoďky a vrátíte se za 3,5 hodiny. A já byl bez toho telefonu a mě ti bylo tak dobře, člověče. A akorát pak jsem se bál ho teda strčit na tu nabíječku, protože samozřejmě, co se stane, teďka notifikace, tak jsem ho zas vypnul a bylo vyřešeno.
1: Já třeba nosím ten telefon sebou pořád, ale co dělám často, takže si odinstalovávám sociální sítě, ale aha, opravdu v prvních pár minut po té odinstalaci, tak stejně má člověk tendenci šáhnout si do kapsy pro ten mobil, podívat se, kdo ti napsal, co je novýho.
0: No počkej, nejenom do kapsy, ale já jsem takhle dal pryč Instagram z hlavní obrazovky a místo toho tam skočilo, jak se to celý posunulo, tak tam skočilo počasí. A člověk, jak je prostě zblblej a naučený.
2: Takže ty víš tak, přesně, jak bude přijít jeden počasí.
0: Já prostě vím, ale jaká je vlhkost, ale rosnej bod prostě, všechno jo. No.
2: Ale je dobrý, takhle se třeba na schvál oblbovat a dávat si na nějaký vzdělávací aplikace, víš?
0: Jak se tomu říká? Neříká se tomu svalová paměť náhodou?
1: Já si myslím, že my prostě potřebujeme něco takhle už sledovat, že jsme navyklí, protože přítel ten taky, když si prej odinstaluje Instagram, tak on pak chodí do galerie a prostě kouká na fotky, co zažil a tak, protože prostě chce na něco koukat.
0: Ale je pravda, když to odinstaluješ úplně, já třeba nemám Facebook, jako mám ho, ale nemám tam žádný příspěvky, mám ho odinstalovaný z telefonu, nepoužívám, vůbec nevím, co se tam děje, absolutně nevím, jak to funguje a člověk ušetří spoustu času, samý s Instagramem, ten teda jako mám tak nějak, ale taky mám ho schovaný úplně pryč, takže já vždycky musím tady odemknout telefon, stáhnout lištu a napsat to ručně Instagram, abych se tam dostal.
2: Ale tu cestu si stejně vždycky najdeš.
0: Tu cestu jsem si, bohužel ta cesta se našla sama.
1: Tak co vy, jak dlouho byste dobrovolně vydrželi bez telefonu a děláte si občas nějaký digitální detoxy? Dejte nám to vědět.
0: Když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777937777, budeme moc rádi, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Jsme moc vydaví. Sebastián, záchranný bod. Další muzika pro vás, 8 minut po 7. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Linkin Park ve 7:45. Češi objevili novou zálibu, mobilní detox. Lidi chodí na společné tury, setkávají se v kavárnách a to absolutně bez telefonu. O tom jsme se tady bavili a ptali jsme se, jestli byste dobrovolně se vzdali telefonu, případně jak dlouho byste bez něj vydrželi.
1: Lenka píše, já mám digitální detox každý den, když mi dojde baterka a nemám nabíječku, tak to je fakt.
0: Mně vlastně přijde, že z toho stresu, že dřív to bylo, že když se ti vybíjel telefon, takže to byl stres, že ho máš jako vybitej, že se ti nikdo nedovolá, ale že dneska vlastně je to tak, že se na to spíš možná trochu těšíš. A říkáš si, to je škoda, to je zrovna by nemůžu zavolat teďka. No. Taky další zpráva. Dobré ráno, šampioni, já mám detox každý víkend, ale celá rodina i s dětskama máme detox na Vánoce. 24. prosince v 8 ráno všichni odevzdají telefony a jedeme různé hry, vaří se společně. První rok prý byl voprus, ale teď už se děcka 12 a 17 let těší a to je dobrý nápad.
2: Tak vidí takový digitální zlatý prasátko vlastně.
1: A to se mi taky líbí, ale píše ještě Tonda třeba, ahoj, bez sociálních sítí jsem už 2 roky, nemám Instagram, Facebook, prostě nic, vše jsem zrušil a pak jsem teprve zjistil, kolik volného času můžu mít, než jsem vše zrušil, tak jsem zjistil, kolik času jsem na sítích trávil, byla to hrůza a nyní jsem moc rád, že to nemám a jsem rád, že volný čas můžu trávit jinak, než jenom na telefonu.
0: Mm-hmm. A taky píše třeba Jana, ahoj šampioni, s partnerem jsme zavedli detox každý večer, v 6 odkládáme telefony, dáme kafe, zahrajeme si karty a večer jdeme do ložnice bez telefonu. Ráno nás budí klasický drčící budík. Hezké ráno.
1: Tak tohle bych si strašně přála zavést u nás doma, jenže tam mi to neprojde tím, že já vstávám teda ve 4 a přítel v 10.
0: No já si říkám, ale píše, že v 6 odkládá telefon a dají si kafe. Já si rád v 6 hodin kafe, tak teda neusnu.
2: Tak
0: teda
2: ani nepotřebuješ.
0: Přesně. Takže u Jany se nespí. Tak díky za vaše zprávy, za vaše příspěvky. Máme pro vás další hity, Kate Ryan, The Zonjonté, 7:58. Hezké ráno.

0: Kate Ryan, Dezonjon T, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno, Zítra Rádio.
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
0: Jednou. Já to připomenu, jo.
1: Na správní soudy se mohou obracet až do 23. října. Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
0: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
0: Ne.
2: No tak pojďme si poslechnout.
0: Co to je?
2: Tak to by bylo po mně.
3: Po mně taky nikdo nevěděl, jestli je nebo není jedovatý, ale jedna ze zaměstnankyň. Hele, já si říkám, že tady prostě v baráku na kamaráda nenarazíš, no?
2: Děkuju. Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Zaměstnankyň.
2: Nitva, zaměstnankyň.
1: Dobře si.
2: Dobrý, slovo. Polepšil ses.
0: Ne, počkej, schválně, ukaž se, Davide.
1: Já řeknu ministerstvo vnitra.
0: No ty jsi zlovně nabih sám, ty, a ty jsi řekl ministerstvo vnitra trvalo, že jo? Ach jo.
2: No jsem ráda, že na mě nic nemáte. Je to dobrý.
0: To si jenom myslí. Dalším vstupu. Nicméně za zhruba 10-15 minut je tady soutěž Rychlá pětka. Budete soutěžit o 5000 korun na nákup produktů v čokoládově Janek?
2: Já Janek.
1: Čokoládově.
2: Tak pište, chci soutěžit číslo.
0: No ještě ne, to ještě není, je
2: jo,
0: za chviličku.
2: Vidíte,
0: za chviličku
2: no,
0: Taylor Swift a taky aktuální oprava, nechte to.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
8: Když mobily?
7: Tak Mironet, klikni dvakrát.
9: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
10: Záruční i pozáruční servis štýl.
9: Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Ne. Ne.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
15: Pracujte s těmi, kterým se daří.
16: Pracujte s těmi, kteří rostou.
15: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
16: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
15: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
16: Více na www.pracevgpn.cz.
17: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun!
12: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
17: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
18: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
19: Velkojímá loukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
20: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
21: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
22: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
21: www.dveřepodlahy.com.
23: Zlato, co máš dneska v plánu?
24: No přece všechno.
25: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Se zdržením v kratší koloně dnes ráno počítejte na dálnici D4. Nehoda se stala na kilometru 13 směrem od Strakonic na Prahu. Osobní auto tam srazilo divočáka. A bourá se taky na Písecku, tam opatrně u Křenovic, kde se srazila dvě vozidla.
27: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. Dobré pneu.cz.
28: Hit Radio Faktor.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio, tohle je Taylor Swift, je 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Apple představil novou řadu zařízení pro chytrou domácnost. Patří mezi ně bezpečnostní kamery, chytré zámky, videozvonky nebo termostaty. Všechno půjde ovládat přes iPhone. Novinky se začnou prodávat v prosinci. Dostupnost v Česku ale zatím potvrzená není. Evropa ovládla letošní žebříček 50 nejlepších barů světa. Dostalo se do něj hned 18 evropských podniků, žádný ale není z Česka. Nejbližší oceněný bar najdeme v Bratislavě. Absolutním vítězem se stal už podruhé za sebou bar Leon v Hongkongu. Matka z Katovska místo do školy odvezla svou 14-letou dceru na 9 měsíců k moři do Egypta. Dívka kvůli tomu zameškala téměř 900 vyučovacích hodin. Žena tvrdila, že se z dovolené nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním problémům.
0: Tak to asi neprošlo omluvenka na rodinný důvody, co? Bylo na všechno, univerzál na všechno, znáte?
3: No rozhodně, to taky
4: jsme si to psávali, no.
0: Jo, ty jsi to psal sám?
4: Ne, ne, to naši mi psali.
0: Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
3: Navíc víme na konci října, že je Halloween samozřejmě, tak najdete tam i různý čokoládový dýně, taky strašidelný lízátka, různý dýňový pralinky. Tak pokud máte zájem,
0: pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jaký si to uděláš? Tak takový Tomáš Činasky. První signální 7.35, tohle je Hit Radio a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte poukazy v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek.
2: Najdete tam poctivou českou čokoládu, taky už nabídku halloweenskou, takže se tam můžete mrknout a dokonce i čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A s námi v éteru je Šárka. Šáry, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Zdravíme do Loun. Ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, že si od Janka ochutnala dubajskou čokoládu. Jaký to bylo?
3: No, luxusní. Dostali jsme jako dárek, jako paní učitelky ve školce, každá svojí. A opravdu to byla úplně, ježiš, bomba.
0: Já jsem spíš chtěla, bys jako řekla do éteru, co jsi napsala do té SMSky.
3: Jo, že to bylo nebe v hubě.
0: No jasně, no jasně.
3: Ochutnala tak... mi jediná z rodiny, na nikoho jiného nezbylo.
0: Chápu, mám to stejně, jakmile otevřeš nějaký takovýhle balení, nějaký dobroty, tak to zmizí hned. Tak Šáry, 5 otázek a voucher v hodnotě 5000 korun může být tvůj, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaká sladkost se vyrábí z praženého cukru a má hnědou barvu?
3: Karamel.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, které zvíře bývá spojováno s čarodějnicemi?
3: Netopír, říkají děti.
0: Taky třeba.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký nápoj se připravuje z horkého vína a koření?
3: Svařák.
0: Ano.
2: Tam radilo dítě.
0: Kdo tam je s tebou?
3: My máme plný auto dětí.
0: Nekeci. Ahoj děti, jak se jmenujete?
4: Aja a Kája.
2: Ahoj, Aja a Kája.
0: Ahoj, dobré ráno.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ve kterém měsíci se slaví Halloween?
3: Už 31. říjen je to Halloween, ne?
0: Takže v říjnu. A poslední pětka, pátá otázka.
2: Jaké roční období následuje po podzimu?
3: Zima.
2: No jo.
0: Je to tak. Je to tak? Tak Ajo a Kájo, mamka Šárka vyhrála voucher hodnotě 5000 korun do čokoládovny. Janek, ukažte, jakou máte radost.
4: Jo!
0: To je ono. To je ono.
3: Tak...
2: Moc gratulujeme.
3: Děkujeme moc krát. Není zač.
0: Lidi, mějte se krásně, hezkou středu, zvládněte to ve škole, ve školce, kam frčíte a zase někdy se ozvěte. Ahoj.
3: No.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Nosání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Rádio Faktor.

0: 7.41, Where is my husband? Tohle je středeční Hit Radio, dobré ránko.
1: Já chápu, že každý máme někdy v práci ten den, kdy se nám nechce vůbec nic, nechce se nám zvedat telefony, řešit nějaký lidi a podobně, jenže když pracujete na tísňový lince, tak je to docela problém, jo. V Texasu tam je jedna operátorka tísňový linky, která lidem prostě pokládala telefony, takže oni jí zavolali s nějakým problémem a ona... Nazdar.
0: To připomíná, prostě postavili si hospodu a chodili mu tam lidi, no. Ale kde jinde jako pracovat, když nemáš ráda lidi a telefonování, než na tísňový lince, jo. Pojď vidím, jak třeba David mě volá, nebo já třeba zrovna nemám ten den. A David, řekni, že chceš se pomoct, poradit s něčím.
2: Potřebuju pomoc, poradit s něčím.
1: No tak i ten přijímací pohovor třeba, že jo, potom na tuhle tu pozici. Musíš umět zvládat nějaký krizový situace a stresový. Ta paní by řekla, že je prostě neřeší, to je pohodě, ta to zavěsí.
0: A něco mi říká, že v tom životopise a na tom pohovoru trochu lhala, teda, jo, jen tak jako. Dokonalý. Tady ticho nebude, my nic nezavěšujeme. Kaskáda, Every Time We Touch, za malou chvíli taky Måneskin a taky doprava, ať víte, jak to jezdí, tak dobré ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
4: 90. zase svoje hity.
5: A my z toho uděláme.

0: začínáme už v pátek odpoledne.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj, zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Výzva pro všechny Pařany.
8: Jihočeské muzeum vás zve na výstavu Retro Gaming. Seznamte se s historií IT techniky a zahrajte si Pac-Mana, Dooma nebo Prince of Persia. Retro počítače, automaty, konzole, časopisy i pařanské doupě, kde si můžete zahrát. To vše až do konce ledna. Retro Gaming v Jihočeském muzeu.
9: Muzeum.cb.cz.
10: Unihobby slaví narostky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
13: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
12: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na příjezdovce do Českého Krumlova směrem od Českých Budějovic. Policie tam řeší nehodu osobního auta se srnkou. No a dál pozor taky na dálnici D4, kde je nehoda na kilometru 13 ve směru na Prahu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou italští Måneskin, Hit Radio v 7.54. Dobré ráno.
1: Pokud jste si mysleli, že vás na internetech už nic nepřekvapí, tak jste vedle jak ta jedle a neviděli jste nejnovější módní výstřelek. Jedna návrhářka se totiž stala virální díky spodnímu prádlu, kde jsou, prosím vás, vycpaný krysy. Takže dámy, představte si normální tangáče, nějaký kalhotky a ve spod je normálně krysa. Tam fousky koukají.
0: A ne, jak před celou republikou říct, že už ve středu přišla okurka. Strašný, strašný. Nic lepšího na internetu nebylo.
1: Ne, opravdu ne, jakože, ale je to bizarno. Já se spíš divím, že to jako projde, víš, v dnešní době, kdy je všechno takový hodně, jako hodně hygiena, hodně všechno, chápeme se, tak najednou máš krysu na spodňáry.
0: A tak asi to nějak vypreparovaný, nebo?
1: No tak jako asi,
0: nějak, že jo.
1: Asi jo, ale stejně.
0: A já nevím, jako kdo se to koupí. Ale pak jako,
1: taky gurmán.
0: Jasně, no tak zase jako takhle, když si to ta holka jako obleče na sebe a třeba je před nějakou akcí, tak ten chlap prostě, víš, to tak jako rozbalí a co to, a tak no. Strašný.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku ode dneška znovu zdražují. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 21 haléřů za litr. Nafta potom může stát maximálně 48 korun a 61 haléřů. Cenové stropy rostou nepřetržitě od pátku, vládní regulace má zatím platit do konce října. Banky v září poskytly hypotéky za zhruba 35 miliard korun. Oproti srpnu je to nárůst o 3%. Zájem o hypotéky tak zůstává silný. Průměrné úrokové sazby se pohybují kolem 5%, ceny nemovitostí přitom dál rostou a pořízení vlastního bydlení je stále nákladnější. Ve Francii pokračují studentské protesty, mladí lidé kritizují nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav škol. Demonstrace už několik týdnů provázejí také střety s policií. Další protestní akce se očekává i v Paříži, vláda slíbila nápravu, studenti ale plánují v demonstracích pokračovat. A teď už se pojďme podívat do regionu.
9: Chystáte se na registr vozidel v Budějcích, tak pozor, od pondělí 19. bude pracoviště v Kněžské na 2 týdny uzavřené kvůli přípravě rekonstrukce. Od listopadu pak bude fungovat v omezeném režimu, a to jen pro předem objednané klienty. Opravy potrvají do konce února. Úřad doporučuje využít portál dopravy nebo registry v okolních městech. Jdeme na počasí, po ránu povětšinou zataženo, místy může i drobně zapršet, během dne ale budou mraky ubývat i na polojasno a naměříme do 16.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, dobré ráno.
10: Krásnou středu.
14: Snídaně šampionů.
13: Máme tady i Davida. Dave, dobré ránko.
15: Dobré ráno všem.
13: Dobré ráno. Startuje 3. hodina, středeční snídaně. Kelly Clarkson, tím pokračujeme, tak pojďme na muziku.
6: Hit Radio Factor.

0: Tohle je středeční Hit Radio, Kelly Clarkson, 6 minut po 8. Dobré ráno. Chladno venku po ránu, co? Už ani přes den to není úplně vončo, když teda nesvítí slunce a spousta lidí bere roha a chystají podzimní dovolenou. A co tak vidím kolem sebe, tak hodně lidí cestují do Řecka, čověče. Byli jste někde v Řecku?
1: No jasně.
2: Já ještě ne.
0: Já
2: a mluvím
0: ne.
2: O tom každý rok, že se tam chci podívat a vždycky nakonec vyhraje nějaká jiná destinace a nevím proč.
0: No a plánujete vůbec nějakou dovču teda, něco na podzim? Tak David...
2: David si to vybral už
0: David
2: měsíc.
0: Si to vybral, David se, ty se zvrátil teďka po měsíci, že jsi cestoval, takže ty máš teďka vydovolenku.
1: Já mám teďka útrum takzvaně.
0: A co ty, Jasmin?
2: No tak já mám volničko tak na 2 dny, takže teďka jako na Řecko to asi nevystačí úplně.
0: No já bych dal to Řecko teda, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale nevím jak to vyjde časově, nicméně pokud se mi to nesplní, já tady mám shodou okolností a všech náhod na stole Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny. Takže vlastně já když ho odebřu, tak já jsem teďka vlastně instantně v Řecku.
2: Ale je fakt, že... Hele, ale nedělej nám chutě tady, nemlaskej. Je fakt, že jako jídlo tam mají extrémně dobrý, že jo? Různý caciky a ty řecký saláty, no, jogurty.
0: No jasně, no jogurty, že jo, od Olmy, Olma Greek třeba. Tak co vy a podzimní dovolená? Vy, kdo nás posloucháte, chystáte něco? Nějaký Řecko nebo nějakou větší exotiku, třeba jako tady byl David, že jo, na Havaji v Japonsku.
2: Já většinou mizela pryč v lednu, že jsem chtěla uniknout tady od té zimy, ale vlastně na podzimi to přijde lepší, že si tak jako prodloužíš ještě to léto. Takže teďka vlastně ideální chvíle mi to přijde.
0: Tak nám dejte vědět, kdo se chystáte kamkoliv, i třeba právě do Řecka. Napište nám to na 777-937-777 nebo nám můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp na stejný číslo. Pojďme na další hity. Miles Smith, Stargazing a já se jdu vychutnat teda ten Olma řecký Greek jogurt. Dobré ráno.

0: Za 3 minuty 8:45. Divoký byl, plakala. Tohle je Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů, hezké ráno. Před malou chvílí jsme se bavili o tom, že je čas podzimních dovolených, že pár lidí okolo mě vyráží třeba do Řecka a ptali jsme se vás, jestli třeba nějakou takovou podzimní dovčou chystáte, píše třeba Marie, Řecko je úžasné, už jsme byli na 6 ostrovech, jsem tam vždy šťastná.
1: Mm-hmm. Další zpráva zní třeba, ahoj, zítra letím na Maledivy, závidíme, a zatím se jako vždy před cestou netěším, ale pak si to užiju, netěší. Jo, tak já bych se těšila naopak třeba měsíc předem, tak to mám já vždycky.
0: Přesně, ale tak třeba, tady teda není podepsaný odesílatel, ale třeba má strach z letání.
1: Třeba, no. To je
0: možný. Ale podle mě, i kdybych měl strach z letání a viděl bych, že letím na Maledivy nebo do nějaký takový exotiky, tak si bych ten strach na chvilku jako odhodil. Taky píše David. Ahoj Michale, my se vrátili z Kréty před 2 týdny. Celou dobu tam silně foukalo, nedalo se koupat, do toho záplavy, varování před silným větrem a při zpáteční cestě mělo letadlo 11 hodin zpoždění. Dovolená, na kterou dlouho nezapomenu. PS, ale jídlo tam měli dobré. No a David nám poslal 2 videa, jo. Samozřejmě jsme v rádiu, takže my tady jedeme jenom zvuk, ale můžete si domyslet, když to pustím, jak to tam znělo, jo. Hele. Totální fujavice. A na tom videu je vidět teda, když bych vám to měl nějak popsat, zataženo, všude kaluže, mokro. To není Kréta, kterou jako chceme.
1: A pořád seš aspoň někde pryč, viď, a můžeš vypnout. No tak děkujeme za zprávy.
0: No a vy, kdo teda chystáte nějakou podzimní dovču, máte tu možnost, tak my vám tak trošku závidíme. Pojďme na další hity. Rehab in my head. Tohle je středeční Hit Radio, minutu před 8:45.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Je tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
8: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
7: Více na Hochficht.at.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: A je to na vás.
10: Váš názor? Váš názor?
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
16: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wave Sportu. Rudolfovská 64, České Budějovice. www.vavesport.cz.
17: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům.
19: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Práce na silnici dnes brzdí provoz na dálnici D4. Opatrně kolem kilometru 71 ve směru na Písek, kde je zúžená vozovka. No a pozor taky na Písecku, kde pokračuje uzavírka železničního přejezdu ve Vrcovicích. Jezdí se tam proto objížďkou.
21: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od dobrépneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality TIF do každého počasí. dobrépneu.cz.
22: Hit Radio Faktor.

0: Bude 8:30, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi a David má ranní update.
1: Co je? Update. Zase přeřek. Takže bohatí mladí lidé z generace Z utrácejí za umění více než kterákoliv jiná generace. Podle mezinárodního průzkumu dali dvacátníci loni za obrazy, sochy a další umělecká díla miliony korun. Americká technologická společnost Anthropic zakazuje uživatelům urážet její umělou inteligenci. Podle nových pravidel mohou lidé za opakované urážky nebo úmyslně kruté chování vůči chatbotům přijít o přístup ke službě. Firma totiž připouští, že by umělá inteligence jednou mohla mít vlastní vědomí. Děti často ignorují nepořádek, protože si ho jednoduše nevšímají. Podle odborníků se totiž schopnost rozpoznat, co je potřeba uklidit, musí postupně naučit. Pomoci může jednoduchá metoda, při které děti dostanou 15 až 20 minut na to, aby sami našli a uklidili věci, které nejsou na vlastním místě.
2: Četla jsem ten článek taky, no, že opravdu jsou třeba je nějaký nepořádek na podlaze a máte tam ty děti vzít a ukázat, co tam tak jako asi nepatří a takhle je na tom postupně učit, že jinak to nevidějí.
1: Že byste si třeba, Michale, zahráli dneska doma takovou hru?
0: Já bych chtěl říct, že já takovou schopnost prostě mám, no, nevidět jako nepořádek, no. Ty to nemáš, Davide?
1: Já ne.
0: Tak to teda pěkně kecáš. Jestli ti něco nevěřím, tak to je tohle.
1: Že byste si to procvičili, víš, s partnerkou, že by říkal třeba
0: Michale. Můžeš zastavit ty a vyšurovat nám doma. No, čekáme tě. Hele, 9:30, nástup. Pojďme na muziku Take That.

0: Tohle jsou Train Drive-By. 6 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionů. Dovedete si představit, že byste ve 100 letech chodili dvakrát denně cvičit?
1: To podle mě nedáváme ani teďka, ne?
0: No nedáváme, no. Někdo to dává, ale dalo by se říct s prstem v nose. Detaily k tomu přidáme za chvíli. Nejdřív muzika, bude pan Sheeran, taky Eva Farná. Neříkej, co má se stát tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Hit Radio. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bych chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže?
14: Máme je v TUI.
13: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
14: Máme je v TUI.
13: Mallorca a její Tyrkysové moře?
14: Máme je v TUI.
13: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
14: Máme ho v TUI.
13: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
14: Máme v TUI.
13: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
16: Sunex.
15: Sunex.
16: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
17: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
18: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
17: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
18: Když mobily, tak Mironet!
17: Klikni dvakrát!
19: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
20: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš. Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
21: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
19: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
20: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
21: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
22: Vytvořeno s použitím AI.
23: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Tak jo, šampioni,
0: zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ráno, máme tady obří frajerku. Paní Marta Zajícová ze Zlína. Její 100 let a pořád pravidelně cvičí. 100 let!
1: Tak Zajícová si takhle hopsá i po stovce.
0: No,
1: ne, opravdu, to je
0: jako... Dvakrát týdně chodí cvičit do Sokola. Já si připadám teďka jako... Tak trochu méně ceně, já musím říct.
1: Já taky, byť jsem z nás dvou ten větší sportovec, nicméně opravdu to beru teda jako životní inspiraci, tuhle dámu.
0: Já myslím, ona zažila, že první republiku a válku a komunismus a všechno zažila a pořád prostě cvičí, pořád jí to dupe, jo. A nejlepší detail, já tady čtu, když se jí zeptali, jestli cvičí i doma, tak přiznala, doslova řekla, jsem líná, doma to není ono, v kolektivu je to lepší.
1: To je bobinka.
0: No tak hodně zdraví do dalšího života a možná, když já teda, jsme to možná neměli číst, jo, protože teďka opravdu si připadám, že bych možná měl začít
1: úplně
0: něco dělat. Já si říkám, tak ona zažila Masaryka a já teďka zažil včera schody do třetího patra a mám z toho dost ještě teď, jo. Tak takhle nějak na tom jsme s fyzičkou tady ve studiu. Co vy? Pink, Trustfall, 8.48. Dobré ráno, šampioni.

0: 6. Posloucháte středeční Hitrádio snídaní šampionů, ta se přiblížila ke konci, ona už je vlastně středa.
1: Letí to tenhle týden hodně.
0: Tenhle týden teda musím za mě říct, extrémně to utíká, tak doufám, že to cítíte podobně. Pokud ne, tak se vám omlouvám. Tak nicméně podáváte další skvělá muzika, Carl Rae Jepsen, taky David Guetta, Luis Capaldi, to si užijete. No a kdybyste si chtěli třeba náhodou pustit dnešní snídaní nebo jakoukoliv snídaní zpětně, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz v sekci podcasty, případně na streamovacích platformách, tam hledejte podcast Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: My se na vás budeme těšit zítra.
1: Zase od 6 do 9, tak ahoj.
0: Jasně, budeme tady, tak hezký den, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dejte si pozor aktuálně na Prachaticku. Silnice 141 u Volar. Je tam velmi, velmi vážná dopravní nehoda. Na místo museli dorazit taky záchranné složky. Tak na to dávejte pozor. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun. Německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může

0: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
4: Dobré dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Sněmovna bude dnes znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla, jenž se obdobně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální a neutrální. V Plzeňském kraji kandidovalo v komunálních volbách do zastupitelstev 501 obcí 10 803 kandidátů, což je o 258 méně než v předcházejících volbách. Poměr mužů a žen byl 2:1 a průměrný věk kandidátů v kraji dosahoval 48,5 roku. O portál dopravy mají zájem i lidé v důchodovém věku. Elektronických žádostí totiž mezi seniory přibývá. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Na dosavadních číslech za letošní a loňský rok jasně vidíme, že digitalizace dopravních agend i používání portálu dopravy může pomáhat všem napříč generacemi.
6: Je důležité, že se nám také potvrzuje, že naše digitalizace nikoho neznevýhodňuje.
4: Protože lidé mají a budou mít na výběr. Stále totiž mohou své žádosti vyřídit tradiční cestou na úřad. Fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou vůbec prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. Dále čeká Slávii Fenerbahče Istanbul.
7: Dnešní ráno se do slunečné nálady zrovna nehrne, obloha je plná mraků a někde ještě zaprší. Během dopoledne se to začne lámat a odpoledne už bude obloha mnohem přívětivější. Teploty se dneska zastaví mezi 13 a 16.
3: Hit Radio Faktor.
7: A my rozjíždíme středeční dopoledne s vámi Matyáš a jsem rád, že jste si nás i dneska naladili. No a dneska budu potřebovat i trochu vaší spolupráce, budeme pomlouvat vaše šéfy, tak si zatím uložte číslo na náš WhatsApp, číslo 724 883 596. Za chvíli dnešní téma, jak už jsem prozradil, bude to téma šéfové. Teď hity!

song k vaší dopolední kávě. Tohle byl Luis Capaldi. Začíná středeční dopoledne a já tady mám jeden speciální pozdrav. Zdravíme všechny šéfy na jihu Čech, protože dneska mají svátek. Jeden šéfů a mě by teda zajímalo, jakého šéfa máte vy. Pokud je v pohodě, tak vám to můžou mnozí závidět. Pokud v pohodě není, tak to vás ta práce asi nebude ani bavit. Já teda osobně jsem u nás v rádiu zažil několik šéfů a byli v podstatě v pohodě. Pravda, jeden z nich byl milovníkem zvířat, protože každý den udělal z někoho vola, ale teď máme dlouhodobě šéfovou ženu a to je úplně jiný kafe, to je naprosto spokojený, nebo my jsme spokojení, ona možná taky. Teď to vypadá, že jako lezu trošku do zadku, ale ne, opravdu super. Číslo 724-883-596. Napište nám na WhatsApp, jakého máte šéfa vy. A nemusíte se bát, že by vás třeba podle komentáře poznal. Takhle podepište se, ať víme, kdo nám píše, ale jména do éteru číst nebudeme, jo? Tak se pojďte rozvášnit. 724-883-596. Dneska probereme vaše šéfy. Tohle je Avril Lavigne.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
0: Hit Radio.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle jsou One Republic a posloucháte Hit Radio Faktor. Svátek má dneska Agáta, pokud jste koukali do kalendáře, tak víte, zítra bude slavit Tereza, tak to si myslím, že se bude slavit snad na každém rohu. Přejeme všechno nejlepší. Problém je v tom, že s holkama je většinou spojené špatné počasí. Ne špatné, ale spíš chladné nebo zimní, jak chcete. Říká se, že na svatou Agátu oblece do kabátu a další pranostika zase říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. Tak snad to nebude tak horký, protože nevím jak vy, já teda ještě na zimu připravený nejsem a moje auto už vůbec ne.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: V Ternu nyní v akci. Olej řepkový. 1 litr za 29,90. Jihočeské mléko polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 9,90. Ryze české Terno.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis štýl.
5: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
16: internet. Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
17: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
16: Více na Hochficht.at.
18: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
19: Už se těším!
20: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Dua Lipa, Houdini a jdeme pomlouvat. Dneska se slaví den šéfů a tak jsem se vás ptal, jakého šéfa máte? Je to pruďas nebo je absolutně v pohodě? Jak byste ho popsali? Co byste nám o něm řekli? Jdeme se podívat na vaše zprávy a dneska radši vynechám vaše jména, jo? První zpráva. Zdravím, já mám šéfa, který o naší práci ví úplný prd, ale do všeho nám mluví. Když se něco povede, je to jeho zásluha. Když se něco naopak nepovede, můžeme za to my. Tak to si myslím, že je taková klasika. Můj šéf má jednu zvláštní vlastnost. V pátek v 14:30 dostane nápad na projekt, který musí být hotový v pondělí ráno. Tohle nás vždycky zabije. To věřím, pojďme na další zprávu. Já jsem měla šéfa, který na nás řval tak, že ho slyšela i vedlejší firma. Teď mám novou práci a novou šéfovou a najednou se do práce i těším. Člověk by nevěřil, jak moc to udělá. Tomu věřím. Další, já mám šéfa, kterýmu je asi 25 a mě táhne na 50. Pořád mi říká, ať jsem víc flexibilní. Já bych byl flexibilní, ale moje záda na to mají jiný názor. Taky hezká zpráva. No hele, to by stačilo, myslím si. Já vám moc děkuju za spolupráci a když to tak poslouchám, tak si opravdu vážím toho, co máme my tady v rádiu. Milou, klidnou a hodnou šéfovou. No a teď si náš éter ošéfuje legendární Nirvana. Ať se vám daří a milí šéfové, buďte dneska na ty zaměstnance hodnější, jo?

0: Znáte to, jedete autem, v hlavě máte nákup, práci, děti a vlastně všechno to, co ještě musíte zařídit, ale pak začne hrát písnička, kterou si prostě musíte zaspívat, i když vedle vás na semaforu stojí někdo s otevřeným okýnkem. Tak přesně na takovou chvíli tu máme Cyrila a Stabilin. Doufám, že jste si to stejně jako já pořádně užili. No a za chvilku... Starý dobrý čínasky a song Můj svět. Za chvilku 9:45, díky, že nás hladíte.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jo, v jednoduchosti je krása. A proto my letos lyžujeme celou zimu se Sanicar.
6: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
5: Kupte si ski pas Sanicar do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
7: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu? Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
16: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
18: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
19: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
18: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
19: To musím mít!
18: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
19: tak Mironet! Klikni!
20: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
21: Jiří Palička Hosín. Přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalicka.cz.
22: Baví tě technika?
23: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích tě zve na den otevřených dveří.
0: Už 14. října od 15 hodin. Dozvíš se o svém studiu vše, co potřebuješ.
13: www.spssecb.cz
22: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
23: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Trošku z Ostra před 10. hodinou, dali jsme se Linkin Park, ale je nejvyšší čas podívat se na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, připomínáme vážnou dopravní nehodu na silnici 141 u Volar. Zasahují tam složky IZS. Bouralo se taky na... nebo je to ulice Masarykovo náměstí v Mirovicích na Písecku, jsou tam v sobě dodávka a osobák.

0: akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinerie. Důvodem je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporací, a to rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. 8 jednotek hasičů dnes od časného rána zasahovalo u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech. Hasiči zachránili jednu osobu a psa a evakuovali 9 lidí. Příčina požáru se vyšetřuje. Obyvatelé domu se už vrátili do svých bytů, výjimkou je byt zasažený požárem. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhijem K., který je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. Hokejisté Pardubic zdolali v posledním 6. utkání základní části Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si 5. vítězství. V nastavení rozhodl útočník Jakub Kondelík. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže.
9: Dnešní počasí nám zatím moc radosti nedělá, ale odpoledne si všechno vynahradíme. Déšť postupně skončí, mraku ubude, ukáže se dokonce i slunce, takže cesta z práce bude o něco příjemnější. Jo, a teploty, dneska mezi 13 a 16.
6: Hit Radio Faktor.
9: Bavilo by vás ochutnávat a hodnotit? Tak to mám pro vás tip na akci, kde můžete sedět přímo v porotě. Za chvilku si řekneme víc.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Taky jste se teď zastavili a zasnili. Lady Gaga, Hold My Hand, 10 hodin 11 minut. Každý máme něco, na co nedáme dopustit. A pokud jde utopence nebo nakládaný sýr, bývá to občas otázka rodinné cti. Protože co je podle jednoho ten nejlepší recept, to druhý klidně označí za úplnou katastrofu. Ve starých Prachaticích se tohle věčné dohadování rozhodli vzít pěkně od podlahy. V sobotu se tam bude soutěžit o nejlepšího utopence a nakládaný sýr. Taky jste teď na to dostali strašnou chuť? Já teda jo. Každopádně soutěžní vzorky se začnou přijímat v 5 odpoledne a od 7 pak přijdou na řadu ochutnávky a hlasování. A hádejte, kdo bude v porotě. No přece vy, návštěvníci, to je super. Takže žádné řeči o tom, kdo má nejlepší recept. Rozhodne chuť a všechno se odehraje ve vyhřívaných stanech u hasičské zbrojnice. Takhle, do samotné soutěže se už asi nepřihlásíte, protože přeci jenom utopenci musí být pár dní naložený, musí se to všechno nachystat a připravit, ale na ochutnávku a hodnocení rozhodně přičte. No a teď už pro vás hit, který je vlastně jako utopenec, je dobře naložený a dobře uleželej, tak akorát. Tady je song Ordinary, hezké dopoledne. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: tohle je Miley Cyrus u nás na Hit Radio Faktor, tak ne konec světa, ale konec mobilů ve školách. Ano, tohle si myslím, že je velmi zásadní. Ve sněmovně se dneska bude řešit zákaz mobilů na školách. Jaký na to máte názor? No hele, pravdou je, že dřív se pod lavicí listovali bravíčkem, dneska tam jedou algoritmy, které jsou chytřejší než celý pedagogický sbor dohromady. Zákaz je sice drsný, to je pravda, ale možná je to jediná cesta, jak se zase začít bavit o přestávce o něčem jiném, než o tom, co je zrovna virální. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
10: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firma na zážitky.cz.
17: Baví tě technika?
18: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích tě zve na den otevřených dveří.
19: Už 14. října od 15 hodin.
20: Dozvíš se o svém studiu vše, co potřebuješ.
18: www.spssecb.cz
21: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
22: Slyším Tatart nákupy?
21: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
22: To je mazec.
21: Tatart, opravdový elektrospecialista.
23: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
24: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji.
0: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
7: Hit Radio. Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tenhle song se líbí hlavně dětem. Huntrix a Golden, krátce po půl jedenácté. Hezké dopoledne. Kam vyrazit? Některá města člověku zkrátka přirostou k srdci. Pro malíře Jaroslava Krále byl takovým místem písek. Jeho ulice, řeka i lidé. A právě k těmhle vzpomínkám se vrací výstava Jaroslav Král – písecké návraty v galerii Prachtického muzea. Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 17 hodin. Karty. Někdo si s nimi spojí dlouhé večery s rodinou, jiný napínavé partie nebo vzpomínky na dětství. Jenže karty nejsou jen o hraní, mohou být také malými uměleckými díly. A právě jejich pestrý svět představuje nová výstava, na které uvidíte karty, staré i nové, české i zahraniční, malé, velké, hranaté i kulaté. Výstavu najdete v Prachatickém muzeu do konce tohoto roku, tak se přijďte podívat. A jestli chcete omládnout o několik desítek let, tak si o víkendu nalaďte naše rádio. Chystáme pro vás retro víkend, který si vezmou pod svá křídla kolegové z Hitrádia 90. No a kromě hitů se můžete těšit taky na vstupenky do O2 Areny, kde v příštím roce vystoupí Ronan Keating, to je ex-člen skupiny Boyzone. A tady je hudební pozvánka, Dr. Albán.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
0: Takže pokud se nechystáte na výlet o víkendu nebo někam na akci, poslouchejte, budeme vám hrát přesně takový songy.

0: Vzpomínáte na letošní mistrovství světa ve fotbale? Shakira tam tenhleten song zaspívala živě přímo na tom obřím stadionu. Měla na sobě nádherný kostým, všude kolem ní byly tanečnice a tanečníci a ona to rozjela tak, že by se člověk nejradši zvednul z toho gauče, okamžitě letěl za ní do toho Mexika a přidal se. Daj, to je hit, který vám tady u nás na Hitrádiu hrajeme nově v našem éteru a já věřím, že jste si ho okamžitě oblíbili. Další hity už za chvilku ze Slovenska Petr Bič Projekt a v 11 hodin pro vás čerstvé zprávy. Hit Radio.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Výzva pro všechny Pařany!
15: Jihočeské muzeum vás zve na výstavu Retro Gaming. Seznamte se s historií IT techniky a zahrajte si Pac-Mana, Dooma nebo Prince of Persia. Retro počítače, automaty, konzole, časopisy i pařanské doupě, kde si můžete zahrát. To vše až do konce ledna. Retro Gaming v Jihočeském muzeu.
16: Muzeum CBCZ.
17: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
18: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš.
19: Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
4: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
17: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku a moje maminka jede taky.
19: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
4: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz
2: Renault.
20: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
21: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
22: Záruční i pozáruční servis štýl.
21: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Swedish House Mafia, Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, a to krátce před 11. hodinou. Hezké dopoledne taky za volant. V Budějovicích by se měla došetřovat dopravní nehoda v ulici Oskara Nedbala. Jsou tam v sobě dva osobáci. A bouralo se taky na 135C u Deštné na Jindřichohradecku. Je tam havárka osobáku, na místě policie. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.

0: 13 hodin krátké zprávy má Jana Lipovská. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo v Ostravě má budoucí koalice více variant. Domluveni už jsou politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně či v některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Bolesti kloubů a raní stuhlost mohou signalizovat revma. Ve Stodě na Plzeňsku proto nově otevřeli revmatologickou ambulanci. Tu mohou vyhledat lidé s rozvinutými příznaky revmatu, ale i bezpříznakoví jedinci, kteří spadají do rizikových skupin. Jaké to jsou, řekne mluvčí špitálu Jiří Kokoška.
1: Častější výskyt je u obézních lidí, u kuřáků, u osob s genetickou predispozicí, ale také třeba u lidí po prodělání významnějšího infekčního onemocnění. A riziko potíží se zvyšuje s věkem.
0: Objednat se můžete telefonicky, mailem nebo přes online rezervační systém. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden. Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1,8 milionu korun. Své pohledávky připojili další dva subjekty. Soud nařídil na 9. listopadu jednání, které má posoudit insolvenční návrh. Předvolal si k němu zástupce Dynama.
2: Ráno to vypadalo na takovej ten typický podzimní den, takový to šedivo a sichravo, ale už se z toho zase klube krásný baboletní den. Odpoledne si užijeme trochu slunce a teplotu do 16 stupňů. Hit Radio Faktor. A znáte to české rčení, co tě nezabije, to tě posílí? Tak teď o tom bude zpívat Kelly Clarkson. Stronger právě teď.

Vsadím se, že tenhle ten hit vás nenechal jen tak. DJ Antoine, Ma Cherie. No a když se řekne podzim, co se vám vybaví jako první? Tak třeba sběr kaštanů, podzimní výlovy nebo pouštění draka. I to je typická podzimní činnost. No a pokud máte děti, tak Drakiáda se chystá teď na neděli ve Vlachově Březí. Tak nejen holky, ale nejlepší draci jsou od Vlachova Březí. Začátek bude ve 3 odpoledne na louce směrem na Chocholatou Lhotu. Je to místo zvané jako malé letiště. Připravené bude i občerstvení a pak společný oheň u Sokolovny. Takže tatínci, hlavně vy, tohle je akce, kde se můžete před dětmi ukázat a nazbírat plusový body. Tak ať se akce povede a hlavně, ať počasí není na draka.

0: Chtěli byste mít taky takovej hlas? Ten chraplák, to je neuvěřitelný. George Ezra na Hitradio Faktor. Rodiče, pokud dneska vezete odpoledne děti na plavání nebo na některý z kroužků do píseckého sportovního areálu, tak si dejte pozor na cestu. Dneska tam totiž začala stavba nového parkoviště u plaveckého stadionu a uzavřela se příjezdová komunikace v Burketově ulici, jo? Takže k areálu se nově dostanete přes Dukelskou ulici a kolem fotbalového hřiště. Počítejte tedy s trochu jinou cestou a raději si nechte i pár minut navíc. Ještě dodám, že tohleto omezení by mělo trvat do 15. prosince. Za chvilku další hity a bude Damiano David.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezónu. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Jo, v jednoduchosti je krása a proto my letos lyžujeme celou zimu se Sunnycard.
7: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
6: Kupte si ski pas Sunnycard do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
13: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Fajn spánek slaví 7. narozeniny. Přijďte to roztočit k nám do táborské prodejny. Zatočte si kolem štěstí a získejte slevu až 100% na novou matraci. Jen do 17. října. Fajnspánek.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
17: Gravitrax Spider-Man!
18: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
17: Když stavebnice, tak Mironet!
18: Klikni dvakrát!
19: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou. A chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

Naprostá pohoda tady u nás na Hydrádiu Faktor. Tohle byl Justin Bieber a jeho Love Yourself. Já teď nechci působit tak, jakože jsem zažil dinosaury, ale teď nás čeká song, který mě osobně vrátí do let, kdy mi bylo náct. Když jsme víkend co víkend vymetali nejrůznější diskotéky na jihu Čech, od Vlachova Březí přes Racholusky, Cehnice až po Libnič. A co si pamatuju, tak vždycky ten večer skončil tak, že se jeden z nás s někým porval. A já vám řeknu, proč tenkrát ty rvačky na diskotékách vlastně vznikaly. No, vždycky v tom byla nějaká holka, že jo? Taková typická situace, DJ pustil ploužák a někdo z naší party si šel s někým zatančit. A vždycky se našel někdo, většinou z vedlejší vesnice, komu se to nelíbilo a konflikt byl na světě. Tak se to tam semlelo a bylo hotovo. Tak do téhletý doby mě vrátí, a nejen mě, ale myslím si, že i spoustu z vás, taneční song od Silver, Forever in Love. Tak tady to máte a kdybyste chtěli slyšet víc takových hitů, tak

0: Hozier a jeho Too Sweet nám právě teď doznívá a slačí už to dneska snad ani být nemůže. Teda vlastně může. Dneska totiž slavíme Světový den desertů. Tak co si dneska po obědě dáte? Co si dopřejete? Kousek dortu, zmrzlinu nebo třeba větrník? Hele, já myslím, že dneska se na něco sladkého výmluva hledat nemusí. Prostě si něco dobrého dopřejte a to bez výčitek. My vám k tomu budeme hrát po 12. hodině srdcovky, připravený Jirka Pelnář a já zase zítra v 9. Budu se těšit. Hit
1: bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wavesportu. Wavesport. Rudolfovská 64, České Budějovice. www.vavesport.cz.
4: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
8: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
7: Více na Hochficht.at.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: S mým hlasem mi pomohla AI.
13: Uf, uf, miau.
12: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
14: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
15: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
14: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
16: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
17: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
16: a poctivé pivo z místních pivovarů.
17: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
16: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
18: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
19: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
20: Sunex.
19: Sunex.
20: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
1: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, připomínám, omezení v Jírovcovce v Budějcích. Ponovu je tady dočasně jednosměrka, když jedete od generála Píky, musíte to objet přes Pekárenskou, tak s tím počítejte a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu CZ. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu CZ.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem.

0: CZ. Hit Radio.
1: Je 12. hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14. hodiny do 10. večer, v sobotu pak od 8. ráno do 2. odpoledne. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
2: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje ani nekřížkuje.
1: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Papež Lev XIV. Po úterní operaci strávil klidnou noc. Lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor plic. Zákrok podstoupil ještě včera večer. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji žádné komplikace. Papež až do 20. října zrušil veškeré audience. České fotbalistky v odvětě semifinále playoff kvalifikace mistrovství světa prohrály ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce z baráže o šampionát vypadly. Ani tentokrát nezlomili letité čekání na premiérovou účast na velké akci. Teď se podíváme k nám.
3: Místo dlužného výživného dostala od otce svých dětí luxusní BMW, jenže policie auto zabavila a prodala, protože muž čelí stíhání za podvod matky, se tak zastal ústavní soud. Justice podle něj dostatečně nezohlednila dopad na děti. Případ tak znovu posoudí krajský soud v Budějcích.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dneska odpoledne už by přehánky hrozit neměly. Podle předpovědi nás čeká polojasno, mraky se vrátí zase až k večeru a naměříme do 16 stupňů.
0: Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář.
4: Je tady pravé poledne a začínají nám, kromě polední pauzy, také srdcovky Hit Radia. A protože je středa, pojďme si ty srdcovky dneska udělat zase pěkný. Co? Zkusím vám namíchat koktejl toho nejlepšího za posledních cirka 40 let. A začneme s legendárním broukem Paul McCartney na solové dráze. Je pravda, že po tom, co se rozpadli Beatles, tak klidně mohli jít do důchodu a užívat si jenom ty peníze, ale asi ta láska k hudbě byla silnější než láska k penězům. Každopádně vy byste šli v 28 letech do důchodu, kdybyste mohli. No, kdo by nešel, že jo? Tenhle hit tak si Paul McCartney nadělil ke svým jubilejním 50. narozeninám. Píše se rok 1992 a tady je Hope of Deliverance. Srdcovka číslo 1. Na Hit Rádiu. Hezkou středu.

0: Rok 1992, srdcovka s číslem 1, Paul McCartney na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Myslíte si, že se vyznáte v hudbě z 90. let? Dokázali byste uhodnout všechny kapely, které vám teď pustím? Schválně, jo? Počítejte si, kolik budete mít bodů, jestli je poznáte. Na každou vám dám zhruba nějaký 2-3 vteřinky. Tohle číslo 1. Víte? Jasně, Scooter, dobře. Něco těžšího, co tohle? I Erotic a jejich animovaný, velmi sprostý videoklipy. Dobře, tak to jsou 2 body. Teď něco jednoduššího. To znáte 100%. A jak se to jmenuje? Fun Factory. Výborně. 3. bod. Tak co tohle? To není tak těžký, ne? Mr. President. No a tak... Jako jde vám to, tak možná tam ještě můžu hodit takhle do 5, těch bodů můžete mít 5. Co tohle? Těžký, co? Masterboy. Jestli máte 5 bodů, tak gratuluju, to jste opravdu jako velcí znalci 90. let. No a právě těchhle 5 legendárních skupin tak se spojilo dohromady a v roce 1996 naspívali píseň, kterou vydali ke kampani v boji proti AIDS. Jmenuje se Love Message a je to srdcovka s číslem 2 na Hit Radio. We are

0: už viem, čo znamená byť za vodou a aká je večnosť krásna. Dovtedy, kým sa stretneme, ti želám, zostaň šťastná.
1: No Name na Hit Rádiu Večnost je přesně čtvrt na jednu, tohle byla naše třetí srdcovka.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A když jsem tak jako poslouchal ten refrén, tak se mi vybavilo tolik, ale tolik večírků. Vám taky? Kolikrát v životě jste tohle zpívali nad ránem, na nějakém firemním večírku nebo v hospodě naspívané, co? Mimochodem, letos je to 30 let, co jsou No Name na hudební scéně a co si vlastně vybrali Česko před Slovenskem. Jo? U nás mají opravdu jako větší popularitu než v rodném Slovensku a i proto oslaví svých 30 let u nás v největší hale v Česku. Letos před Vánocema. Já se teda ještě přiznám, že No Name jsou i moje srdcovka ještě jako trošku jiná, protože s Igorem Tymkem tak jsme léta přátelé. Dokonce mě jednou vytáhl i do Tater a i přesto, že mám o pár šedivých vlasů méně než Gy, tak teda jsem jako nestačil. Teda musím říct, že jako horel neuvěřitelný, ten tam lítal fakt jak kamzík a já jsem za ním běhal. Samozřejmě jsem s tím úplně nepočítal, takže typicky v džínách, jako každý jiný turista v Tatrách. Ale teda jako fyzičku má neskutečnou. No, nedivím se po tom, co vlastně jako taky předvádí na pódiu, zatímco já jenom tady sedím za mikrofonem. No Name je tedy naše třetí srdcovka a my pokračujeme dál. No a když teda máme zrychlit tempo, no tak zrychlíme tempo. Pojďme si dát rok 2004 a pokud jste v této době byli na střední škole, no tak věřím, že tohle je hit, který vás provázel celou střední a samozřejmě i vaším maturitním večírkem. Aby taky ne. Stojí to za to. Stačí si jenom říct...

0: Bývalá Spice Girl také na solové dráze Lift Me Up. Tady na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak jsme ty srdcovky začali bývalým Broukem na solový dráze a zakončili jsme bývalou Spajskou na solové dráze. Když ještě hrál Usher a Lil Jon a Ludacris hit Já, tak mi přišla úplně skvělá zpráva. A tady je napsáno, že tohle byla moje vymodlená... Kdože, cože? Moje vymodlená monofónní melodie, která mě stála snad 18 korun z kreditu ze zadní strany časopisu. A to je přesně ono, já na to úplně zapomněl. Vždyť my jsme si objednávali přece melodie, ale i tapety na mobil. Ne, to jste poslali nějaký kód, pak vám přišel obrázek, sebralo vám to peníze z kreditu a vždycky to právě bylo potom rozepsané přesně v časopisech někde na zadní straně. A nebo taky na teletextu. Používali jste teletext? Dnešní děti by to absolutně jako nepochopili, že my jsme jako četli program, zprávy a různé jako zábavné věci na teletextu. Já si třeba do dneška pamatuju, že když jste na teletextu zadali číslo 888, tak se vám pak objevily titulky. Nefungovalo to vždycky, titulky nebyly úplně přesný, ale český titulky tam byly. 888, to si pamatuju do dneška, neuvěřitelný. A co si pamatujete z hudby z té doby vy? Měli i vy jste nějakou třeba vymodlenou melodii na mobil, která vás provázela potom x let? Třeba to tady budu mít? Třeba si to zahrajeme? Čeká nás srdcovka na přání, tak napište na 777-937-777.
2: V Ternu nyní v akci. Olej řepkový. 1 litr za 29,90. Jihočeské mléko polotučné. 1 litr s aplikací Ternotrefa za 9,90. Ryze české Terno.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům.
19: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
3: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš.
5: Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
4: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
19: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
5: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
4: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
1: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
20: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
21: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
22: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12 hodin 35 minut. A to je nejvyšší čas na srdcovku na vaše přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jako krásně jsme teď zavzpomínali, věřím, že i vy společně s náma, na naše vyzváněcí melodie na mobilním telefonu, a to na konci 90. začátkem milénia, kdy jsme si je opravdu jako platili. Dokonce jsme si platili tenkrát i melodie, když vám někdo volal. Jo? Máte ji do dneška? To budeme řešit zítra. Teď se bavíme o tom, když vám někdo volal, jak vám zvonil mobilní telefon. Má tady spoustu zajímavých jako zpráv, ale pak mě tady úplně rozsekala jedna a ano, jasně, já na to úplně zapomněl a děkuju, klaním se, protože tohle byla podle mě jedna z nejstahovanějších vyzváněcích melodií a měl jsem ji taky. Mišák píše, kámo, The Wise Guys, ulalala. No jasně, to je prostě legendární. Vybavíte si to? Byl snad i v nějaký reklamě, ne? Ježíšku go? Nebo něco takového. Jo, to je taky tady v té zprávě. No, hele, jestli ve středu má zaznít nějaká srdcovka na přání, tak je to tahle. Mimochodem je to rok 1998. Tak pojďme, The Wise Guys na Hit Radio.

0: fantastický výběr srdcovky na přání a potvrzují to tady i zprávy na WhatsAppu 777937777, co mi sem chodí. Třeba i tahle hlasovka.
1: Ahoj Jirko, tak nevím, jestli to bylo v reklamě, ale určitě to bylo ve filmu Klub sráčů. Zrzavý chlup a traget na Ibize. Čau, Koudy.
0: Koudy, ty jsi taky pamětník. Zrzavý chlup a traget, fantastický film. Proč máš tu bundu v obráceně? Nerad nosím konvenční styly, kámo. Já to zbožňuju. Bože, už je mi zase 15. No, nevadí. Zároveň ještě je tady moc hezká zpráva. Nevím, kdo to vybral, ale miluju ho. Pavel. Tak vybral to Mišák, tak kluci snad se nějak jako domluvíte, láska si někdy nevybírá. Dáme si pokáče na Hit Rádiu právě teď a další srdcovky zase zítra ve 12 hodin. Jsem rád, že je posloucháte.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: užíváš?
1: Pokáč a solitér. 3/4 na 1 bude. Posloucháte Hit Radio, já jsem Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s náma. Za chviličku taky Lucie a nejnovější zprávy. A máme dobré zprávy pro dědečky a babičky, protože to vypadá, že by mohli dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Jak to bude probíhat, tak to uslyšíte ve zprávách přesně v jednu. Do té doby z hitů například. Ještě tahle srdcovka. Gauty a Kimbra. Somebody that I used to know. Stihneme Disturbed a taky Lady Gaga. Tak buďte s námi. Buďte s Hit Rádiem.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.

0: let.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
11: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
12: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Takhle zní závěr dnešního poledne. Před námi 13. hodina, také nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, na D3 u Tábora mezi 90. a 94. kilometrem probíhá údržba dálničního vybavení, a to v obou směrech. Práce tu mají pokračovat do 8 večer. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti. Upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu a kyberpodvodů. Jaké tedy podvodníkům nenaletět, připomene policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód z SMS zprávy.
2: A pozor také na podezřelé pokyny, které vyzývají k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Důchodci a důchodkyně by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 70 a také znovu za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Návrhy opozičních poslanců nepodpořil. Němečtí vinaři očekávají nejslabší úrodu od roku 2010. Důvodem jsou letošní letní velká vedra a sucho. Některé hrozny by ale právě díky počasí mohly být obzvlášť kvalitní. Uvádí to prognóza Německého vinného institutu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Novohradských horách má na rakouské straně vyrůst 19 větrných elektráren vysokých až 285 metrů. Proti jsou čeští ochránci přírody, kteří se obávají dopadů na krajinu i zvířata. Česko se zapojilo do posuzování projektu a připomínky můžeme podávat do 29. října.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Na jihu je před námi odpoledne plné slunce, předpověď slibuje povětšinou polojasno bez přeháněk s maximy mezi 13 a 16 stupni.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: No tak jste to slyšeli sami ve zprávách. Neuvěřitelný, až se dožijeme 80, tak dostaneme nějaký prachy na důchod a po každých 5 letech navíc, tak nám ho zvýší. No tak to je nádhera. Juhu! No nic, tak jdeme zpátky do práce, ať máme na ten důchod taky nějaký prachy, protože zase o to budeme muset postarat sami. No, 13 hodin po obědě se jakože fakt vracíme do práce, tak tady na Hit Radio spolu probereme další zajímavé věci. Probereme zákaz mobilních telefonů v českých školách, dáme si taky takovou malou ochutnávku našeho retro víkendu, co pro vás od pátku chystáme. No a teď vyrazíme do Hollywoodu. A budeme sportovat, jdeme až do hollywoodských hor. Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Now this is not

Miley Cyrus s hitem Wrecking Ball ve 13 hodin 13 minut a právě teď i 13 vteřin. Tak krásně nám to vyšlo. Dneska tak se bude probírat ve sněmovně zákaz mobilů na školách. Jestli bude, jak bude a jestli to bude plošný zákaz, anebo jenom nějaká regulace. Mě baví reakce školáků, že dospěláci jim prý chystají zákaz, který by sami nedokázali dodržet. Přesně tak to je, ale takhle to bylo nefér. Vždycky, že jo? Protože my se taky ve škole museli přezouvat, ale učitelé nikdy. Každopádně, zpátky k mobilům, to, že jsou děti na mobilech pořád a že je používají i při hodinách, tak na tom se shodneme, že to dobře není. To je jasná věc. Jaká nakonec ta regulace bude, tak to se dozvíme tedy možná už dneska. Ale já třeba osobně bych dětem ten určitý nějaký zákaz přál, jo. Ne... jakože jízlivě, ale pro jejich budoucí vzpomínky na školu. Schválně, vy si vybavíte ze školy nějakou SMSku, co vám kdy přišla, jak jste seděli a jak jste pod lavicí SMSkovali, nebo my jsme ještě tenkrát ty sociální sítě neměli, že jo, takže my jsme nemohli scrollovat na Instagramu nebo na Facebooku, takže akorát jsme si mohli psát. Nevybavíte, že ne? Ale vybavíte si to, jak jste při hodině posílali psaníčka? Jak jste je házeli přes celou třídu? Nebo posílali po ostatních, tak aby to učitel neviděl a pak to trapně nečetl před celou třídou? Vždyť to, když si vezmete, tak to byl úplný koncert. To bylo to labutí jezero. Když jste potřebovali ze zadní lavice poslat dopis dopředu a zpátky, tak jste museli zapojit polovinu třídy. Jo? Na tom se učila spolupráce. Na tom se tvořil týmový duch a tam vznikly ta definice zlatý tý český ručičky. Takže vrátil bych zpátky psaníčka do hry. Ať ty děti mají na co vzpomínat. A kdo ví, třeba jednou, až jim bude 30-40, tak nějaký to psaníčko doma objeví šuplíku. Teď Avicii na Hit Radio.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio zitem Nice to meet you ve 13 hodin a 23 minut. Někde jsem četl, že Miles Smith se docela zajímá o kryptoměny, tak pokud jste na tom stejně jako on, tak mám tady pro vás docela zajímavou informaci, protože banky začaly nabízet bitcoiny. Jo? Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci, kde nepotřebujete žádnou registraci nebo složitý nakupování, prostě kousek vám dají dokonce zdarma. Mají teď akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás to zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stáhnout si apku Partners banky a zadat kód BTC500. No a pak už je to samozřejmě na vás, jo? A vlastně tím pádem máte i kus bitcoinu gratis. Na Hit Radio už za chvíli úplně gratis. Pink a Nate Ruth a nebude chybět ani Shabuzi. A pak pro vás chystám ještě jeden hudební klenot, který nás navnadí na retro víkend, který pro vás už chystáme tento víkend na Hit Radio.
1: Je tu další retro víkend. Ty největší devadesátkové hity nabídnou moderátoři Hit Radia 90. Vláďa, Markéta, Ivo a taky Boží Lucie.

0: devadesátek. Jen na Hit Radio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis Štýl.
6: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
10: Fajn spánek slaví 7. narozeniny. Přijďte to roztočit k nám do táborské prodejny. Zatočte si kolem štěstí a získejte slevu až 100% na novou matraci. Jen do 17. října. Fajnspánek.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
13: Pracujte s těmi, kterým se daří.
14: Pracujte s těmi, kteří rostou.
13: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
14: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
13: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
14: Více na www.pracevgpn.cz.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
16: Výzva pro všechny bazeny.
17: Jihočeské muzeum vás zve na výstavu Retro Gaming. Seznamte se s historií IT techniky a zahrajte si Pac-Mana, Dooma nebo Prince of Persia. Retro počítače, automaty, konzole, časopisy i pařanské doupě, kde si můžete zahrát. To vše až do konce ledna. Retro Gaming v Jihočeském muzeu.
18: Muzeum CBCZ.
19: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
20: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio.

Ve středu odpoledne, chviličku po půl druhé, posloucháte Hit Radio, s vámi je Jirka Pelnář a ptám se vás, jak jste na tom s prokrastinací? Děláte věci na poslední chvíli a jste z toho ve stresu? Ono se říká, že pod tlakem vznikají diamanty, ale na rovinu hle, ne vždycky je to dobrý pro naši psychiku, že jo? To znáte sami. Člověk je potom nevrlej, takovej věčně přinaštvanej, podrážděnej, občas možná i lehce agresivní. A to všechno pramení jenom z frustrace, že nestíháme, jo? A přesně v tomhle stavu byl i autor srdcovky, kterou tady pro vás mám teď připravenou. Všechno bylo hotový, jo? Všechny nástroje nahraný, sestříhaný, veškerá melodie, prostě celá píseň hotová. Jediný, co chybělo, tak byl text. A ráno se šlo nahrávat do studia. Představte si tu situaci, jo? To musel být horor. Byl to rok 1997, takže ty internety prostě jako nebyly, jo? AI vám to nevymyslela. Bylo to všechno jenom na vás. On už byl tak vyřízený, že si na papír napsal větu. Když máš na krajíčku, pamatuj, že jednoho dne to všechno skončí. No a jakmile tohle napsal, tak najednou bum, že jo, jak lusknutím prstu to přišlo, slova do sebe začaly zapadat a vznikla nádherná balada, ale nádherná. Je o překonávání těžkých životních období, že bez ohledu na to, jak náročná je přítomnost, tak přijdou lepší časy a nakonec společně lidé dosáhnou pocitu lehkosti a štěstí. Tak jestli teď na podzim zažíváte nějaké úplně nelehké období, tak tohle je přesně ta píseň, kterou potřebujete slyšet. Tohle je přesně to světlo na konci tunelu. Nebojte se, bude líp. Lighthouse Family, hi. Na Hit Radio.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát ve 2:45. Když jsem se před chviličkou ptal, jak jste na tom s tou prokrastinací a co děláte na poslední chvíli, tak dost mě tady pobavila zpráva od Patyho, který píše: hele, já chodím na poslední chvíli do hospody a jsem z toho teda vždycky hodně ve stresu. Tak pochopitelně, to chápu, tak snad se vám to dneska nestane. Jo, je středa. Za chviličku John Legend, taky Naughty Boy a Sam Smith, a hlavně, abyste taky nepřišli dneska pozdě, nebo úplně na poslední chvíli k naší středeční roletě dvojsmyslů. Ta nás na Hit Rádiu čeká ve 2 hodiny, tak buďte s námi.
1: Trenírkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
3: Rožumberk nebude, dny s třeboňskými rybáři ano. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
8: Váš názor? Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
15: Tak hurá na Vysočinu.
14: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
15: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
14: Skály a vyhlídky, co berou dech.
15: Rybníky, jezera i koupaliště.
14: Aktivní zábava i adrenalin.
15: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
14: Vysočina má co nabídnout.
15: Stačí si jen vybrat.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
16: Jo, v jednoduchosti je krása. A proto my letos lyžujeme celou zimu se Sanicar.
17: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
16: Kupte si ski pas Sanicar do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
19: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
20: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
22: Nákupy v online shop CZ.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
22: www.onlineshop.cz.
24: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hity ti na City hrajeme každý den. Svatební pochod na zámku ti ale zařídíme jenom jednou. Vyhraj svatbu na zámku Berchtold a prsteny od Alo Diamonds. Registruj se na našem webu. Jsme Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: John Legend a malá romantická balada krátce před druhou hodinou odpolední. Před námi nejnovější zprávy. No a jak to vypadá? Jak je to u nás? Máme u nás čínský špiony, anebo ne? I to se řešilo dnes u soudu. Máme aktuální informace, uslyšíte je ve zprávách přesně ve 2. Teď aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči ještě zhruba půl hodiny počítejme s komplikacemi mezi Haklovými dvory a Čejkovicemi. Došetřuje se tu odpolední náraz osobáku do stromu. Na místě zasahovali i záchranáři, tak pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka až opraku přináší?
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz.

0: tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás. Pokračuje obhájce Michal Sýkora.
1: Odkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který plní pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
0: A soud vyloučil veřejnost na výslech obžalovaného a čtení některých listin. Dále by hlavní líčení mělo být veřejné. Naši badmintonisté mají nového reprezentačního trenéra. Je to 52-letý medailista z olympijských her 2004 v Aténách, Indonézan Flandy Limpele. Podle svazu má bohaté trenérské zkušenosti a měl by hráčům pomoci kvalifikovat se na olympijské hry 2028 do LA. Teď ještě pohled k nám.
2: Dramatický zásah se šťastným koncem mají za sebou českobudějovičtí policisté. U severní zastávky zachránili mladou dívku, která chtěla ukončit svůj život. Stála na zábradlí nad podchodem a odmítala komunikovat. Policisté se k ní opatrně přiblížili a včas ji dostali do bezpečí. Poté ji předali záchranářům.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Nakonec i počasí, dneska odpoledne už bez přeháněk, vydrží polojasno, mraky se vrátí až na večer a naměříme i kolem 16 stupňů.
3: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
4: Je středa, jsou 2 hodiny odpoledne, tak je na čase, aby jsme vylezli nahoru někam na skálu nad rybník, vzali pořádný balván a ze zora ho hodili dolů do té vody a rozčeřili, když si to představíte, bude všude, jak tam padne ten balvan, jak všude jdou ty vlny, tak my přesně takhle rozčeříme ty hyperkorektní vody, které tady u nás v Česku jsou. Protože ve středu na Hit Rádiu máme vždycky ve 2 odpoledne ruletu dvojsmyslů. Oslavujeme český jazyk a popouštíme uzdu naší fantazii. Co může zaznít v ložnici a kde? Tak to se dozvíte, jakmile dospívají Coldplay. Tak buďte s náma, připravte si mobil, budete ho potřebovat. Těším se na to.

0: Coldplay na Hit Radio. Je 14 hodin 7 minut, před námi ruleta dvojsmyslů a jenom abyste viděli, jak ten život je občas někdy nevyzpytatelný, jak je nádherný, tak já jsem měl v plánu dneska úplně jinou ruletu, než nakonec budeme mít. Jo, hned vysvětlím proč, já to dostočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A u zubaře. Tak a teď to vysvětlím, jo, protože koukám tady na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777 a přišla sem zpráva od Lenky, která píše: ahoj, strašně se těším na ruletu. Sedím akorát v čekárně u zubaře, hraje tady Hit Radio, tak poslouchám. A pokud teda teď jste u zubaře a posloucháte Hit Radio, tak není asi jako lepší doba na to, než dát si ruletu dvojsmyslů na to, co vás čeká už za chvíli v té ordinaci, jo? Tak co může zaznít v ložnici a u zubaře? Lení, děkuju. Myslím, že ty budeš mít dneska nejzábavnějšího zubaře teda. Tak jo, tak pojďte psát 777-937-777. Hned první tady. Ano, Dominik, jako vždycky, ten nejlepší. Dominik píše jako první vždycky, jo? Dominik píše: otevři ústa. Jasně. Zastrčte ten jazyk. Moc hezký, děkuju. Já tomu tady trošku ještě naložím, což teda není zpráva, to mluvím sám za sebe. Co třeba jednička výplň, dvojka výplň a tady si pomůžeme můstkem. Nekousat, a dobrý, už to začíná, tak jo, opět dneska vyberu ty nejlepší a ty nejlepší získá ode mě limitovanou verzi Hit Radio, verzi Člověče nezlob se. Tak pište 777-937-777.

0: Miraj a Anděl. Ať už teď děláte cokoliv, tak vás spojuje s celou republikou to, že přemýšlíte nad tím, co může zaznít v ložnici a také u zubaře. WhatsApp Hit Radio 777-937-777, praská ve švech, je to jako neskutečný, tak jdu rovnou na vaše zprávy. Tak třeba tady Petr píše, a tohle bolí? Prosím, raději mi to opíchejte. Zdravím Irena. Tohle, Kristýna, jsem sestřička u zubaře, tvoje ruleta mě fakt baví a já zde velmi často říkám, další prosím. OK, rozumím. Teď vám nasadím brýle, bude to stříkat, tak ať to nemáte ve očích. Ahoj Petr, no Petře. Lenka, zdravím z dentální hygieny, bavíme se tady. Já často říkám, nebojte se, vejde se i mezi jedničky. Ze života, bože, to je skvělý. Martin, hlavně mi ho nevytrhněte. Oh, jasně, OK. Co další? Tady takhle projedu, tohle nemůžu, tohle taky nemůžu, boží, strašně. Tak, hele, Tomáš, dám vám rajský plyn a probudíte se, až bude po všem. Kámo, jestli si tohle někdy řekl v ložnici, tak se upřímně divím, že si pořád na svobodě. To není dobrý nápad, tohle ne. Co nějaký hlasovky? Máme tady, určitě něco najdu. Na WhatsAppu 777-937-777.
1: Ahoj, jako bývalou zubní instrumentářku, mě napadá jedině au. Ahoj, Míša.
0: Děkuju. Posílejte dál, za chvilku vyberu to nejlepší. 777-937-777.

0: Martin Silovek a Dragonet, posloucháte Hit Radio a já vám garantuju, že dnešní den, tedy středa 14. října 2026, je dnem, od kdy už se na vašeho zubaře, zubařku, dentální hygienistky nebudete dívat stejnýma očima jako dodnes, jo? Máme tady ruletu dvojsmyslů, co může zaznít u zubaře a v ložnici. Vybírám pár posledních, musím to nějak dát asi na Instagram, protože je to strašně moc, je to boží. Ale díky za to, že mi píšete i přímo ze zubařských ordinací, tak mám tady třeba zdravím všechny ze zubní ordinace. Mojí sestřičce se podařilo při odsávání velkou savkou přisát pacientovi na sliznici tváře a zahlásila: Jejda, jsem vás vycucla. Tak ještě, že máme ty roušky, vážná tvář se opravdu nedala udržet. Jiný pacient zase po aplikaci injekční anestezie zahlásil: Pane doktore, vy tak dobře pícháte. OK, dobře. Máme tady prostě veselo, zdraví Jitka. Ahoj, zdravím ze zubní ordinace. Mám tady další zprávu. Dobrá, tak ho tam ještě nechám, ale počítejte s tím, že dřív nebo později bude muset ven. Tohle je taky boží. Já ho vyndám raději hned, než bude nějaký problém. Já už nemůžu. Přejeďte si jazykem po zubech, jestli tam něco nezůstalo, nebože. Tohle je taky moc. Sestro, podržte mi to rozevřené, já tam takhle nevidím. Tak pojďme. Pojďme teda vybrat to nejlepší, jo? Je to nejlepší a zároveň tedy nejčastější, tak jsem tady našel. Jsou to opravdu jako stovky zpráv, stovky. Je to neskutečný. Ale myslím si, že Filip tohle napsal jako první. Za mě teda pro dnešek nejlepší. Co může zaznít u zubaře a v ložnici? Hotovo? Můžete si vypláchnout. Zdravím do všech zubařských ordinací po celé České republice. Od dnešního dne vztah pacient-zubař už nebude jako dřív. Hotovo! Můžete si vypláchnout.
1: Jiří Palička Hosín, přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalicka.cz.
2: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
6: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
12: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezon. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
15: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
14: Více na Hochficht.at.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wavesportu.
18: Wavesport.
17: Rudolfovská 64, České Budějovice.
18: www.vavesport.cz.
19: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
21: Takže si mám představit prostě hezký, mladý, nabušený hokejisty, který čtou nějaký romantický příběh.
22: No jasně, hele, já jsem takhle, samozřejmě internet, jo, co tam jednou nahraješ, tak to už toho nesmažeš. I když to smazali, tak já jsem tady našel tu nahrávku konkrétně od Conora McDavida, jo. Ahoj. Tady Conor McDavid.
21: Tak to by mě přimělo, no.
22: Chtěla bys vidět, jak hraju hokej, co? Tohle je moje hokejka a takhle střílím puk. Tak co, udělal to s tebou něco, Jasmin?
21: Jo, chci odejít na to.
23: Chci umřít.
22: Ale já už taky.
20: Dnešní snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 38 minut, dneska je středa a my už tady na Hit Radio přemýšlíme nad pátkem a taky nad sobotou i nad nedělí. V pátek ve 3 odpoledne to začne oblíbený retro víkend u nás na Hit Radio, bude pokračovat až do neděle do 18 hodin a v sobotu a v neděli navíc s našima kolegama z Hit Radia 90, které můžete ladit v dabu. No a co zazní v rámci retro víkendu? No samozřejmě třeba i R.E.M.?

0: Kateřina Marie Tichá a Zničená zem ve 3:15. Pomalu Alice se vlastně spolu loučíme. Moc děkuju za dnešní ruletu dvojsmyslů, pokud jste posílali i vy některé příspěvky a zároveň i za to, že jste to vydrželi poslouchat. Je to skvělý, prostě každou středu ve 2 odpoledne tady na Hitrádiu zkoušíme, jak tenký led v dnešní hyperkorektní době ještě je. A nemyslím si, že dneska by pod náma křupnul, myslím si, že dneska už jsem si trošku i namočil podrážky. Tak moc za to děkuju, můžeme v tom dál pokračovat. My na Instagram Hitrádia a taky na můj, můžete si mě tam najít, jsem tam jako Jirka Pelnář, tak dáme video. A pokud se nebudete stydět a bát to takhle veřejně napsat, tak do komentářů můžete ty jednotlivý tipy psát i vy, co může zaznít v ložnici a u zubaře. Musím vám jako říct, že takhle jsem se dlouho fakt ještě nezasmál. Úplně jako super, takže díky. Budu to tam mít na Instagramu v průběhu dnešního odpoledne. Můžeme se tak ještě zabavit až do dnešního večera. Za chviličku Imagine Dragons, taky David Guetta, tedy svým Stones and I a především naše odpolední show, která se na vás těší od 15. hodiny. Já jsem Jirka Pelnář a jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne na startu srdcovek se na vás těším. Tak se smějte.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
2: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
3: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř měs na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Ne? Ne.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
14: Baví tě technika?
15: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích tě zve na den otevřených dveří.
16: Už 14. října od 15 hodin.
17: Dozvíš se o svém studiu vše, co potřebuješ.
15: www.spssecb.cz.
18: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
19: Pak přijeďte do AutoESA.
18: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
19: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
18: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
20: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
21: Unihobby slaví narosky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
22: Unihobby.
21: Rozumíme českým kutilům.
23: Zapomeň na nudu, náhod tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
24: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
25: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
26: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
27: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
26: přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
0: Já jsem nevinný.
1: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
4: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
2: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
8: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
22: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
28: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
29: Hit Radio.
30: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech se zdržením jako každé odpoledne. Počítejme v Plané u Budějic, kvůli semaforu se to na příjezdu do města štosuje už od sjezdu od Homolí. Z opačného směru začínají kolony u stavebnin, tak pevné nervy. Jinak žádné vážné dopravní nehody by nás v tuhle chvíli brzdit neměly. I dále dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, jsme tady. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré pneu.cz.
2: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána. A vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Za turisty se vydávali policisté při dramatickém zásahu v Českém Krumlově. Na Pláškovém mostě chtěl mladý muž ukončit svůj život. Hrozil, že při spatření policie skočí. Členové zásahové jednotky v civilu se proto nenápadně přiblížili a v pravou chvíli ho stáhli do bezpečí. Muže pak předali záchranářům. Jihočeským rybářům komplikuje práci sucho. V rybnících chybí místy i více než polovina vody a vysychají i přítoky. Rybáři proto vodu přečerpávají mezi rybníky a odkládají výlovy na přelom listopadu a prosince. Chtějí, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Zrušený výlov Rožemberka pak tento pátek a sobotu nahradí dny s třeboňskými rybáři. Vojákyně z tábora ukázaly, že se zbraní to opravdu umí. Na střelecké soutěži České armády obsadili v ženské kategorii první dvě místa. Zlato získala poručice Jolana, stříbro rotmistryně Kristýna. Soutěž prověřila přesnost a rychlost i zvládání stresu a zúčastnilo se jí celkem 71 mužů a žen z České armády. A volejbalisté českobudějovického Jihostroje zakončili přípravu na extraligu drtivým vítězstvím. Rakouský Waldviertel porazili před domácími fanoušky 5-0 na sety. Teď už se chystají na ostrý start sezóny. Ten je čeká už v sobotu, kdy odstartují extra

0: Romance na Hit Radio Faktora. Za 5 minut bude 4:15, ale už touhle dobou se podíváme ke hvězdám.
1: V jaké zemi by se vám žilo nejlíp? Možná vás překvapí, že podle astrologů o tom rozhoduje i vaše znamení. Pája si je pro vás připravil.
2: Mám tu berany, ti se hodí na Nový Zéland, býci do Francie, blíženci do Japonska, raci do Irska, lvi do Itálie a pany do Švýcarska. Pak jsou tu váhy, ty patří do Řecka, škýři na Island, střelci do Austrálie, kozorozi do Německa, vodnáři do Holandska a ryby do Indonésie.
1: Ne, ty jsi beran, hodíš se na Nový Zéland?
0: Ne.
1: Já jsem bík, hodím se do Francie, ústřice, šampaňský, všechno francouzský, co si teď dovedu představit. Tohle se lev dotkám vaje, ježiši Maria, tam by se mi líbilo. Takže za mě to rozhodně platí. Pájo, ty seš rak.
2: Já jsem rak, mě astrologové poslali do Irska. Já jsem zrovna dneska pokukoval po Edinburghu, který je teda ve Skotsku, ale je to blízko, je to keltská půda, tak docela to vyšlo u mě.
1: Paráda, faktoráci, zajímá nás, jestli se trefily hvězdy i u vás.
0: Chtěli byste opravdu žít tam, kam vás hvězdy nasměrovaly, anebo máte úplně jinou vysněnou zemi?
1: Napište nám, jak to máte na náš WhatsApp, nebo pošlete hlasovku, číslo je 724 883 596.
2: No a nezapomeňte napsat, jaký jste to znamení.
1: Jo, jasně, no, děkuju.

0: Ve středu odpoledne jste s Hitrádiem a Faktorem. My se teď jdeme podívat na to téma, o kterém jsme mluvili před chvílí, tedy jaký jste znamení a kde byste měli žít. To o tom mluví hvězdy.
1: Já jsem to četla v jednom článku, myslím, že to bylo žena pluska SK. Co takovýho, opravdu. Ale mně se líbí, že vy píšete, napsala nám Lucka, která se narodila ve znamení Panny, že Švýcarsko na ní sedí dokonale, že miluje pořádek, přesnost, hory a čokoládu, jenomže by si prej musela vzít švýcarskýho manžela, protože se svým platem by tam nevydržela.
2: Mně se líbí zpráva od Petra, teda jako pěkně děkuju. Ostatní dostali Itálii, Austrálii nebo Indonésii a já Německo. Dodávám teda, že Petr je kozoroh. A to jsem asi musel být v minulém životě hodně zlobivej. Já chci do Španělska.
1: No tak to si se měl narodit jindy, Petře.
0: Martina píše, že je lev. A že jí hvězdy vybrali Itálii a že s tím 100% souhlasí, že Itálie je její srdeční záležitostí, slunce, moře, těstoviny, víno. Já to mám úplně stejně, já nevím, proč bych měl být na Zélandě. Mně by stačila ta Itálie, nebo třeba ten Caribic.
1: Měl jsi se narodit
0: já
1: až
0: vím,
1: ve znamení lva.
2: Mě to třeba mrzí, že se neozval žádný rak, jsem v tom sám. Tak třeba příště.
0: Ty vole, kdyby si měl pro sebe celý Irsko. To bylo dobrý, ne?
2: By bylo fajn.
0: Bys měl tolik whisky, čověče.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: trenirkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj na underarmor.cz.
8: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Už se těším!
10: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
11: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
16: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
15: Více na Hochficht.at.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
20: záruční i pozáruční servis Stihl.
21: Když chcete v Budějcích Stihl, tak jedině Daniel Anderle Stihl na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Stihl.
22: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
23: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
22: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
24: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
25: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
26: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
19: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Mark Anthony na Hit Radio Faktor a v jižních Čechách přibyly další dvě srdce. Nebyly to Pitbull a Mark Anthony, jsou to jiný.
1: Jsou to naše fotopointy, takové ty krásné dřevěné lavičky, které najdete už na 8 místech. Pájo, kde přibyly?
2: My jsme přibyli jedno v Horní Plané s výhledem na Lipno a taky v Protivíně u řeky Blanice, takže celkem jich je 8. Jani, a mě by zajímalo, jestli je dokážeš všechna ta srdce vyjmenovat.
1: Dokážu je vyjmenovat 100%. Kvilda, Zadov, Safari Resort, Zoo Hluboká, Protivín, Horní Planá, Písek a ještě jedno mi chybí a to je Chlumu Třeboně. Výborně, vyhrála jsem něco.
2: Zlatý obludiště.
1: Já se musím teda přiznat, že jsem osobně navštívila jenom jeden, že jsem strašná ostuda a byl to ten Hlubocký zoo. Jak jste na tom vy, pánové?
2: Já ho viděl na Kvildě a na Facebooku, tam jsem viděl všechny, kromě té Horní Plané a Protivína. Tam jsou od včera. Že?
1: Ano, ano.
0: Já byl na Kvildě, když jsme byli s Nínuškou tam lyžovat v loni, tak nahoře tam jsem ho viděl, na výjezdu na výstupu u té lanovky. V zoo, na Hluboký a asi ještě někde, ale nevím kde.
2: No, pojďme si říct, že jako máme co dohánět všichni tři.
1: Jsme ostudy, faktoráci, a vy, pokud jste viděli naše fotopointy, tak nám určitě dejte vědět na našich sociálních sítích. Dejte nám tam tu fotku a my se polepšíme, že jo?
0: Minimálně máte 8 tipů na výlet, pokud jste nebyli ještě ani na jednom.

Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu. Let's go.

0: čtvrtě na čtyři jste s Hitrádiem Faktor a my se jdeme podívat do lesů, protože mně teda přijde, že houby rostou, ale údajně ne.
1: Ne, nerostou. Máme oficiálně tak špatnou sezónu, že to vzdali nejen houby v lese, ale i houby v muzeu, viď, Pájo?
2: No ona tradiční výstava hub, která měla příští týden proběhnout tady u nás v Budějcích v Jihočeském muzeu, se podle aktuální informace ruší. Důvod je jednoduchý, v přírodě není dost čerstvých hub na vystavení. Já se ale ptám, může za to jenom sucho? Když se vezmeme jako dva týdny zpátky, všichni nosili plný košíky. Co právě, když to vyzbírali?
0: No právě, všichni to vyzbírali, už chudáci mykologové teď nemají co sbírat.
1: A nový houby nevyrostly, protože se bojí, takže co se dá dělat, no?
0: No tak nic se nedá dělat,
1: nic, je, no, to, je na to na houby. Hit Radio.
3: Podzim má svoje barvy. 90. Zase svoje hity.
4: A my z toho uděláme

0: víkend s Hitradiem 90. Začínáme už v pátek odpoledne.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
10: House running.
9: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
14: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
18: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
17: a poctivé pivo z místních pivovarů.
18: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Franto, kde jsou ty maliny?
20: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
19: Taky zavakuovaný.
21: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
22: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Alida na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Jdeme na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor na konci dálnice, na Kaplickém nádraží, policejní server tu na kruháči hlásí porouchaný osobák, ale místem bychom snad měli projet bez větších komplikací. Přejeme šťastnou cestu a když narazíte na problém, dejte vědět vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Dluhy fotbalového Dynama dál rostou, věřitelé po klubu požadují už 1 800 000 korun. Do insolvenčního řízení se nově přihlásily další dvě společnosti, jen stavební firma chce po Dynamu 1 400 000. Klub přitom tvrdí, že některé dřívější dluhy už uhradil. Soud bude o insolvenčním návrhu 9. listopadu. Dva noční siláci řádili v českobudějovických Nemanicích v Opatovické ulici v noci ze soboty na neděli, ukradli dvě popelnice a poškodili i zaparkované auto. Jejich řádění zachytila kamera. Policisté tak pátrají po jejich totožnosti. Kdo mladíky pozná, může zavolat na linku 158. Suchdol nad Lužnicí plánuje proměnu svého centra. Vzniknout by tam mohl nový prostor pro trhy, vánoční strom i odpočinek se zelení a lavičkami. Lidé návrh vítají. Méně nadšení jsou ale z možného přesunu autobusové zastávky blíž k nádraží. Obávají se hlavně většího provozu. O konečné podobě zatím rozhodnuto není. A čeští hokejisté zářili v zámořské NHL. Martin Nečas 2 góly zařídil Colorado výhru nad Dallasem 3-2. 20letý Adam Jiříček vstřelil svůj vůbec první gol v NHL a pomohl St. Louis porazit Ottawu 7-2. Trefili se taky Tomáš Hertl, Pavel Zacha a Adam Klapka. Po dnešní ranní sprše už se ve středu na jihu přeháněk bát nemusíme, vydržet má oblačno až polojasno a se suchem moc nepomůže ani předpověď na zítra. Bude to stejná písnička jako dneska, čekáme převážně oblačno bez deště s denními maximy do 16.
10: Hit Radio Faktor.
0: Přejeme vám hezké odpoledne, Faktora.

0: Na Hitradiu Faktor Shakira a teď mám kontrolní otázku na všechny z vás. Která písnička je podle vás symbolem let 2000 až 2009?
1: Ježišmarja, těch by bylo, čověče. Teda alespoň podle mýho názoru jich spoustu. Proč se ptáš?
0: Ptám se, protože redaktoři britského Telegrafu sestavili žebříček 30 nejlepších a na první místo dali, chcete to vědět?
1: No jasně.
2: Poznám to.
1: Rehab, Amy Winehouse.
0: Druhé místo, taky chcete vědět?
1: No jasný.
0: To jsou Coldplay a Scientist a místo třetí.
1: Dávej.
0: Eminem, toho poznáme, že jo, Stan s Daidou. Souhlasíte s tímhle žebříčkem?
1: Ale tak mě ta Amy Winehouse nevadí, ale asi jo, to bych možná, nevím, jestli bych já osobně jí dal na první místo, ale asi tam patří.
0: Pro tebe bych měla jinou, protože oni do toho žebříčku zařadili třeba i Beautiful Day od YouTube.
1: To souhlasím.
0: Pájo, co ty, máš nějaký jako hudební vazby k těm nultým letům?
2: Mě překvapili Coldplay na druhém místě, jako taková pomalejší, utahaná.
0: Ale ona to byla taková doba, já si to pamatuju, že jsme měli rádi takovýhle ty utáhlejší, jako smutný, melancholický Britpop.
2: Nultý léta, to byla třeba i Britney Spears, Rihanna, že jo, spousta dalších. Já myslím, že tady bychom o tom mohli mluvit hodně dlouho.
1: Právě, mohli? A co člověk to názor?
0: Ano, tak mluvit nebudeme a budeme si hrát a aby jsme se nehádali, tak tohle to jsou léta desátá. No, protože to je asi, myslím, 2013.
1: To
0: je Indila. No, ty to nevidíš, to není potřeba vidět. Rádio stačí slyšet přece.

0: Red Hoti na Hit Rádiu Faktor, 16 hodin 16 minut a chlapci přicházejí s jednou, nevím, specialitou nebo úplně šíleností z jihočeských silnic. Tak který, no, řekněte, ten
1: se Becky Vetter. Až budete mít pocit, že vaše auto potřebuje servis, já bych si vzpomenul na řidiče, o kterém jsme se mohli dočíst dneska. Zastavili ho policisté na Písecku a jeho dodávce, představte si, chybělo celé kolo.
0: Ano. Můžete mi jako dívce říct, jak může jet auto bez kola?
2: No, ono to byla dodávka taková s tou plachtou, jak má tu plachtu na korbě, to znamená, že vzadu má ty tupláky dvě, sešroubovaný kola a na druhé straně napraví třeba má další dvě. Takže on to má dohromady šest kol.
0: Dobře,
2: a
0: děkuji.
2: Jedno z toho tupláku mu chybělo, ale co hůř, on ještě táhnul podvalník za sebou a na tom podvalu měl BMW a takový velký kontejner.
0: Vlastně
2: a takže byl ještě přetížený,
0: no,
2: brutálně.
0: To není možný, jako to. Jak si vůbec jako troufl, to byl Čech nebo nebyl?
2: Nebyl to Čech, to byl nějaký cizinec, mám pocit.
1: Zastavili ho u kostelce nad Vltavou, zakázali mu další jízdu a dokonce mu uložili kauce dohromady přes 400 tisíc korun. Tak ono jako, pokud si troufneš s takovýmhle autem vjet na silnice, tak seš prostě blázen.
0: Tak se nebojíš ani nějakých kaucí, no tak bacha na to.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
10: Ne. Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
15: Tak si nezapomeň přepravku na všechny ty vřesy a podzimní dekorace, co si koupíš.
16: Jo, a nezapomeň, že se blíží dušičky.
17: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku vřesů, podzimních dekorací, zahradní keramiky i dušičkových vazeb. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
14: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
16: Tak ať si tam vybere dušičkový věnec.
17: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
18: Já jsem nevinný.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
18: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
18: Z vězeňského prostředí.
2: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
18: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
5: Slyš, poutníče.
10: Vítkův Hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův Hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu
20: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
21: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
22: Tak hurá na Vysočinu.
21: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
22: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
21: Skály a vyhlídky, co berou dech.
22: Rybníky, jezera i koupaliště.
21: Aktivní zábava i adrenalin.
22: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
21: Vysočina má co nabídnout.
22: Stačí si jen vybrat.
21: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
23: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná a Mira je na Hit Rádiu Faktor. Za chvíli si dáme rockseťáky, teď ale pozvánky. Kam
1: vyrazit? Jestli přemýšlíte, kam v sobotu vyrazit, máme pro vás hned tři tipy na krásný podzimní výlet. V Táboře zaplní Žižkovo náměstí tradiční havelský trh. Od 8 do 3 tam pořídíte regionální výrobky i nejrůznější dobroty.
0: V Jindřichově Hradci budou zase slavit brambory. Slavnosti zemojablíček nabídnou kuchařské show, ochutnávky bramborových specialit nebo soutěž v loupání nejdelší šlupky.
2: No a jestli milujete vůni čerstvě upečeného chleba, tak vyražte do vodního mlýna v Oslovicích. Na akci Podzim pana mlynáře vás čeká pečení chleba v historické peci, řemeslný jarmark, dílničky pro děti a dudácká muzika. A pozor, pokud bude vody dost, roztočí se i mlýnské kolo.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Z Hitrádia Faktor Coldplay do prosluněného odpoledne v budějících 17 stupňů, no, říjen jako vyšitej, co?
1: No, navíc je středa, takže do víkendu už je, ha, co by dub, jak bude?
0: My se podíváme na to, jestli nás čeká nějaký podzimní déšť, Pájo, co hlásí meteorologové?
2: Meteorologové hlásí, že nás čeká nezvykle suchý říjen.
1: Počkej, to bývá únor, neznat suchej.
2: No, ale tak teď konc to dáme i v říjnu.
1: Nechci.
2: A tak už je 14. jestli si nezačal prvního, tak...
0: tak už nezačínej.
1: Tak je to lepší než únor.
2: Každopádně nad střední Evropou se mají držet tlakové výše a během příštích 7 až 10 dnů má spadnout minimum srážek, což znamená, že tenhle i příští týden mají být srážkově podprůměrné.
0: Ale o víkendu přece má pršet, ne?
1: A to mě právě štve. Já o víkendu potřebuju pracovat. Stavím se sousedem zeď na zahradě. Co pak můžem, když nám do toho prší?
0: Tak do Malty se dává voda, ne?
1: No to jo, no? Ale padá i na mě.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Gravitrax Spider-Man!
5: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
4: Když stavebnice, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Jo, v jednoduchosti je krása a proto my letos lyžujeme celou zimu se Sanicard.
9: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden ski pas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
8: Kupte si ski pas Sanicard do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
10: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
12: Fajn spánek slaví 7. narozeniny. Přijďte to roztočit k nám do táborské prodejny. Zatočte si kolem štěstí a získejte slevu až 100% na novou matraci. Jen do 17. října. Fajnspánek.cz.
13: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
16: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Unihobby slaví narozky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
22: Unihobby.
21: Rozumíme českým kutilům.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně, jestli máte namířeno ze Strakonic do Horažďovic po silnici číslo 22. Na příjezdu do Katovic se došetřuje havárka osobáku a bouralo se taky v Táboře. Na Smolínově ulici se potkali 3 osobáky. Obě nehody se naštěstí obešly bez zranění. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přejí pneumatiky Sailun od Dobré Pneu.cz. Pneumatiky Sailun, německé kvality dýv do každého počasí. Dobré Pneu.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Výzva pro všechny bazeny.
8: Jihočeské muzeum vás zve na výstavu Retro Gaming. Seznamte se s historií IT techniky a zahrajte si Pac-Mana, Dooma nebo Prince of Persia. Retro počítače, automaty, konzole, časopisy i pařanské doupě, kde si můžete zahrát. To vše až do konce ledna. Retro Gaming v Jihočeském muzeu.
9: Muzeum CBCZ.
10: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Odbíjí 17 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. V Novohradských horách má na rakouské straně vyrůst 19 větrných elektráren vysokých až 285 metrů. Proti projektu protestují čeští ochránci přírody, ti se obávají dopadů na krajinu i zvířata. Česko se zapojilo do posuzování vlivů na životní prostředí. Připomínky můžeme posílat do 29. října. Kvůli několika stovkám korun mu teď hrozí až 10 let vězení. Českobudějovičtí kriminalisté obvinili mladého muže ze 2 loupeží. V červnu přepadl nezletilého chlapce, v září pak dalšího mladíka, kterému vyhrožoval. Podle policie navíc poskytoval jedné ženě i pervitin. Písku už myslí na advent a letos chystají hned několik novinek. Těšit se můžeme na páteční promítání vánočních filmů Světelný tunel nebo Vláček na náměstí. Chybět nebude ani oblíbené kluziště, na které první bruslaři vyjedou 29. listopadu. Bruslení bude opět zdarma a nově tu přibude i úschovna věcí. Fotbalisty Jablonce čeká zítra náročný vstup do konferenční ligy. Na hřišti německého Freiburgu se utkají s aktuálním lídrem Bundesligy a posledním finalistou Evropské ligy. Úvodní výkop je naplánovaný na 9. večer. Kouknem na počasí, na večera v noci přibudou mraky a teploty se nad ránem budou pohybovat mezi 2 a 5 stupni. Při vyjasnění ale hrozí i přízemní mrazíky. Zítra po ránu pozor na mlhy, přes den nás ale čeká oblačno až polojasno, podobně jako dneska, s maximy mezi 13 a 16 stupni.
11: Hit Radio Faktor.
13: Je krátce po 17. hodině, přejeme vám hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne, faktoráci, a teď už si zase dejme další hity.

0: Bittersweet Symphony a skvělý verv na Hit Radio Faktor. Přejeme vám hezké odpoledne. Možná jste si toho všimli, možná jste to zažili na vlastní kůži. Jihočeští policisté byli v akci, byla to akce dopravní.
1: No a oni hodně kontrolovali, Pájo, ty máš tu statistiku, viď?
2: Zkontrolovali přes 700 aut a našli skoro 300 přestupků. To mi vychází skoro každý druhej, ne?
0: V čem se přestupovalo?
2: Nejčastěji se spěchalo, rychlost překročilo 113 řidičů, 17 dalších drželo za jízdy telefon, 12 nebylo připoutaný a 4 řidiči dokonce nadýchali.
1: No a pak je tady ještě jedna disciplína. V Budějcích policisté zastavili domíchávač betonu, který byl přetížený o víc než ne tunu, ne dvě, ale 12 tun.
0: To není ani prakticky možný, ne?
1: Já nevím, kam se mu to tam vešlo, jestli to měl i po kapsách ten řidič.
2: Holinka.
0: Ale to už není jako, mám trošku přeloženo, ale vezu vám panelák, ne?
1: No to jo, z toho by možná postavil ještě jednou.

0: Rihab, Ina a Saša na Hit Rádiu Faktor, jdeme na ryby.
1: Kvůli extrémnímu suchu se velké výlovy, na které jsme byli tady u nás na jihu Čech a které jsou tak tradiční zvyklí, se bohužel přesouvají až na přelom listopadu a prosince a pořád je to s otazníkem.
2: Oni rybáři chtějí, aby vánočníka přistrávili na sádkách co nejkratší dobu, protože i tady je vody málo a když se koukneme na rybníky, tak tady zůstala třeba jen třetina nebo polovina obvyklého množství. No a oni tak musí přečerpávat a řešit, aby vlastně aspoň něco v každém tom rybníku pro ryby zbylo.
0: A máte nějaký konkrétní termín výlovu?
1: Třeba munický rybník na Hluboké, ten se bude lovit až 3. a 4. prosince, tak snad nezamrzne do té doby.
0: To jsem se chtěla zeptat, já nechci být teda blbá, ale může se to stát přece.
1: Pochopitelně.
0: A zase to znamená ale i to, že kapr bude čerstvý, že bude vlastně opravdu až na Vánoce.
1: Přesně tak.
3: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Jiří Palička Hosín. Přední výrobce a dodavatel kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek, oděvů a termoprádla. Ráno zima, přes den déšť. Buďte připraveni do každého počasí. České termoprádlo, které zahřeje při práci i ve volném čase. Nebo si vyberte z velmi kvalitní české pracovní a trekkingové obuvi Pravos. Preciznost, kvalita, moderní design a příjemné ceny. To je Jiří Palička Hosín. www.jepalicka.cz.
6: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex.
6: Sunex.
7: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Zima je blíž, než si myslíte. A proto sezónní skipas na Hochficht teď koupíte se slevou 20% a bonusem děti zdarma.
13: 20% a děti zdarma? Tak to my letos lyžujeme na Hochfichtu.
12: Více na Hochficht.at.
14: Kasalova pila, dřevěné konstrukce. Váš spolehlivý dodavatel.
15: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
16: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec.
17: Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
19: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
20: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Magdaléna a jeleni na Hit Rádiu Faktor a teď vytáhněte ze skříně šustákovky, opražte walkmany, tuškou přetočte kazety. Už si to
1: takhle ukazuju. Ano, ty to děláš virtuálně a vlastně fakticky, ano.
0: Vraťte se s námi do doby, kdy jste na oblíbenou písničku čekali u rádia s prstem na tlačítku Rec.
1: Abyste si to mohli nahrát na Hit Rádiu Faktor, tedy u nás v pátek ve 3 odpoledne startuje Retro Víkend.
0: V pátek odpoledne v naší režii přes víkend se o vás postarají kolegové z Hit Rádia 90. No a co nás čeká?
1: No budou vás pochopitelně čekat ty největší hity z 90. let, ale pozor, taky soutěž o vstupenky na koncert Ronana Keatinga v pražské O2 aréně.
0: Ronan Keating, ten je z kapely Boyzone, že jo? A my si tu nostalgii připomeneme už teď hitem Father and Son.

0: Bude 17:45, jste zítra Hariem Faktor, ale my se s vámi pro dnešek loučíme.
1: A mimochodem, zítřek nabízí hned několik důvodů k oslavě.
0: Povídej.
1: Je totiž světový den mytí rukou, takže tak si nad tím umyjeme ruce.
0: No a můžeme to brát jako pochvalu, že jo?
1: Ano. Slaví se taky den hub, což je tady u nás na jihu Čech skoro národní svátek, akorát by nám na něj letos mohlo trošičku zapršet.
2: Bohužel pršet by zítra nemělo, ale můžeme si připomenout taky například Mezinárodní den bílého lva. Ten upozorňuje na život nevidomých.
0: A já už vám dopředu chci říct, že zítra slaví svátek Terezy a Teresky, tak na ně nezapomeňte.
1: Už dopředu všenej.
0: Užijte si večer Faktoráci a zítra ahoj.
1: Pa čau.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Lyžaři, snowboardisti, příznivci zimních sportů, pozor! Ale i vy, cyklisti a příznivci značky Scott. Největší výběr nových i použitých lyží, bot a snowboardů, ale i vybavení pro cyklisty, horská kola, dětská kola i elektrokola. Pořídíte nejvýhodněji právě u nás. Už nemusíte běhat od sportu ke sportu. Vše najdete ve Wavesportu. Wavesport. Rudolfovská 64, České Budějovice. www.vavesport.cz.
5: Toužíte po dokonalém domově? Koberce a nábytek Tábor Měšice mají vše. U nás si vyberete koberce, vinilové podlahy, kuchyně na míru, sedací soupravy i matrace pro zdravé spaní. Stavte se u nás. Vyrobíme, položíme, zařídíme. Koberce nábytek Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Jo, v jednoduchosti je krása. A proto my letos lyžujeme celou zimu se Sunnycard.
7: Prostě 8 ski areálů v Rakousku a Jižním Tyrolsku na jeden skipas. A děti lyžují celou zimu zdarma.
6: Kupte si skipas Sunnycard do konce října se slevou 20%. Více na skisport.com.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: 19 let? To chce pořádnou oslavu. Géčko slaví narozeniny a otevírá novou Lego hernu. Děti si ji můžou hned vyzkoušet. Čekají je Lego dílny, neomezený popcorn, malování na obličej a narozeninový dort. 17. října od 11 do 17 v Géčku v Českých Budějovicích.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firma na zážitky.
14: CZ.
17: Unihobby slaví narozky. Každému porce top cen a jako třešnička soutěž o atraktivní ceny. Hoď oko na nový leták nebo na unihobby.cz a dozvíš se víc.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům.
19: Půjčovna techniky a strojů. Elva Profi v Pištíně. A to není všechno. Říjnová akce. Sleva na pronájem drtičů a štěpkovačů 30% u Elva Profi v Pištíně. Ano, sleva na zapůjčení drtičů a štěpkovačů 30% a dobrá káva k tomu. Prodej, půjčovna a servis, nejen komunální techniky. Akce na nové drtiče a štěpkovače. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na podzimní sezónu. www.elvaprofi.cz. Cesta k nám se vyplatí.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc.
16: koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
18: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
20: Zlato, co máš dneska v plánu?
21: No přece všechno.
22: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Zítra pozor, na D3 ve směru z Prahy do Budějců Soběslavy se má opravovat vozovka a mezi kilometry 103 a 105 bude uzavřený levý jízdní pruh. Omezení má trvat od 8 ráno do odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
6: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
7: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel se příští týden zúčastní konference v Německu. Zaměřená je na vztah mezi politikou, ekonomikou a geopolitikou. Podrobnosti k programu Hrad zveřejní až v nadcházejících dnech. Pro hlavu státu půjde o první zahraniční cestu po návratu z dovolené v Maroku. Čínský občan dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu. Ta ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu a z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf u nás, jeho obhájce Michal Sýkora.
3: Vzkazoval jsem na to, že to, jak ten skutek je popsaný v obžalobě, tak samo o sobě nenaplňuje znaky trestného činu. Tady není tím trestným činem, který plní pan státní zástupce. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
2: Líčení zatím pokračuje do tohoto pátku. O celoživotní úspory přišla žena z Táborska. Naletěla podvodníkům, kteří slibovali výhodné investice a snadný výdělek. Falešným kurýrům postupně předala v obálkách neuvěřitelných 4,5 milionu korun. Policie se případem zabývá. Česká televize v příštím roce plánuje vynaložit na vysílání pro malé a mladší televizní diváky 180 milionů korun, což je nejvíce od vzniku kanálu ČTDčko. Do obsahu pro mládež na webu půjde o 15 milionů více, celkem 45 milionů korun.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Během noci polojasno, místy se vytvoří kránu mlhy, nejnižší teploty 5 až 0 a četné přízemní mrazíky. Čekáme pak zítra polojasno, skoro jasno, během dne přibývání mraků, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na Šumavě kolem 12 a slabý proměnlivý vítr.
4: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi dneska výjimečně Lea, tak si to společně užijeme. 80, 90, nejlepší hity až po milénium. Tak co takhle song pro všechny přátelé? Rembrandt právě teď, tak startujeme. Hezký dobrý večer.

Jedna z mých nejoblíbenějších písní z filmu Divoké kočky. Takový tip, na co se třeba můžete mrknout. Krásný dobrý večer, 9 minutek po 18. hodině. S vámi dneska výjimečně Lea. Tak co, už máte padla. Napište mi, kdo posloucháte právě teď, případně odkud a co děláte, jak se máte. Na 777-937-777 a já vám za to budu posílat jeden lepší hit za druhým. 80, 90 až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď. Tak příjemný poslech, bokem doprava, bokem doleva, Los Lobos, La Bamba.

0: Středa večer, 14. října, 6:58, krásný dobrý večer. S vámi Lea a jdeme na vaše SMSky, které jste nám napsali. Píše nám tady Lenička. Krásný večer, Leonko, jsem v práci, věnuji se výkazům, což se při poslouchání Hitrádia počítá samo. Leničko, děkujeme za krásnou zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka. Ahoj Leonko, já teď poslouchám Hitrádio Klasik a moc se těším na víkend, na retro víkend, budu ho poslouchat celý víkend. Věrný posluchač Adam, tak ne posluchačka, ale posluchač. Adamku, taky tě zdravíme. Já si dám o víkendu trošku volno, ale budou tady moji úžasní kolegové z Hitrádia 90, jako je Vláďa Řepka, Markéta Rachmanová, Ivo Aláč a taky naše nová tvář Hitrádia 90, Boží Lucie. Tak myslím, že si to s námi 100% užijete. Taky nám tady píše další skvělá posluchačka. Hezký dobrý večer, Leonko. Poslouchám v Ústí nad Labem, připravuju dobroty na zítřejší oslavu táty narozenin. Připraven je bramborový salát na chlebíčky. V troubě se peče veka. Je, domácí, taky bych si dala. A až trochu poklidím kuchyň, tak jdu ještě na likérové špičky. Večer pak zasloužený čaj a postel. Zdraví všechny, posluchačka Eliška. Děkujeme moc, kdo píšete, klidně pište dál a za chviličku. Freedom, DJ Bobo, anebo Bon Jovi, It's My Life. Tak díky, že posloucháte.
1: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 8. listopadu v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Už se těším!
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Franto, kde jsou ty maliny?
12: Zavakuovaný.
13: A kde je můj buček?
11: Taky zavakuovaný.
14: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
15: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
16: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
17: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na tana prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
18: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
17: www.dveřepodlahy.com.
19: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
20: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
21: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
22: Do Englu v Kaplici.
21: Do Kaplice?
22: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
21: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
22: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu.
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
13: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
23: Trenírkarna.cz.
24: Hlášení pro lovce slev.
23: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
25: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
26: Zlepši si náladu.

John Bon Jovi, It's My Life. Krásný dobrý večer, 18 hodin 36 minut, aktuální čas. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak co myslíte, že bude teď? Přijde nádherná žena. Je to takový ženský idol mého tatínka, prosím vás. Mýmu tátovi je 65 let. Možná se mu rok přidala, tak doufám, že neposlouchá. A není to nikdo jiný než... Shania Twain, nádherná ženská, a ještě líp jí to zpívá, tak si ji užijte právě teď a taky bude Wet, Wet, Wet a spousty dalších skvělých hitů. Buďte s námi.

0: I takovouhle klasiku vám tady z Eteru Hit Rádia hrajeme. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co píšete, ano, že většina z vás už máte padla. Taky nám tady teď přišla krásná zpráva. Tak si, Lenko, užij o víkendu volno a taky přeji, aby si užila volno i Kačenka Pechová. Ano, my si užijeme volno obě dvě, jsme strašně rádi, že občas budeme mít takhle volno, nebo ono se to děje třeba jednou za rok, takže já normálně mám, přátelé, volný víkend. Pátek, sobota, pátek vlastně večer jsem tady s vámi, ale sobota, neděle úplně volno, takže opravdu zbalím nohy na ramena, odjedu se někam zregenerovat, protože nám začíná předvánoční a vánoční sezóna, tak se těším strašně moc. Každopádně vy se těšte za chviličku Falco nebo třeba Shakira.
1: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespanedeš páříma s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
12: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.
17: Starnet internet.
6: pro novou podlahu? Jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
17: Já jsem nevinnej.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
20: Bacha, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
21: Tady je všechno všech. Tady je kolcho, jasný more.
19: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
2: Je vaše auto po záruce? Vlouda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hit Radio. 2 minutky po 19. jedeme, nezastavujeme nejlepší hity, Kabáti, anebo Vaya con Dios. Jdeme na to.

Ne, na, na, na. I takhle zaspívat si společně můžeme. 19 hodin 8 minut, k tomu krásný dobrý večer. Je středa 14.10. Hrajeme to nejlepší z 90. 80. až po milénium. Tak teď si tady dáme takovou typicky taneční pecku. ATC, My Heart Beats Like a Drum. Pamatuju si, jak jsem chodívala na takové ty diskošky, že jo, a pravým bokem sem, pravým levým bokem doprava, doleva, levým bokem doprava jsem řekla, to jde. Tak já už jsem moc dneska, přísahám. Já bych ten mikrofon měla asi vypnout a poslouchat jenom muziku. Děkuju za všechny krásné zprávy, které nám tady píšete. Klidně pište dál, co dneska děláte, jestli už máte padla na 777 937 777. A to tady

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Posloucháte Hit Radio 8:45, aktuální čas. Hezký dobrý večer. A v téhle skvělé muzice pokračujeme dál. Co takhle? Bye, bye, bye. A devadesátková kapela, boyband, který já jsem měla vylepený doma ve svém dětském pokojíčku. NSYNC, konkurenti Backstreet Boys. Akorát ten rozdíl je v 21. století, že Backstreeti zažívají svoji druhou vlnu velké slávy, popularity. NSYNC, ty jsou bohužel někde, nevím, na houbách. Funguje asi jenom Justin Timberlake, co si budem. Každopádně taky Sheryl Crow a nebo Laid Back. Tohle všechno za moment, tak buďte s námi. Hezký večer.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
7: Váš názor? Váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
10: Zastav to!
11: Cože?
10: Zastav to!
12: Engel Kaplice hledá svářeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Ty nejšťavnatější burgery najdete u nás v Soběslavi. V Kulna Burgery připravujeme burgery z čerstvého lokálního masa v křupavých bulkách. Žádná nuda, jen poctivá chuť a robotí kočka Bela, která vám jídlo sama doveze. Stavte se na náměstí Republiky nebo objednejte na kulnaburgery.cz. Těšíme se na vás.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Stárnet internet.
16: Proč tady musí bejt furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
17: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
18: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
20: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
21: Tak dobře poslouchejte.
20: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
22: House Running.
21: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
20: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
21: Budete viset 101 metrů nad zemí.
20: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
21: Prostě pořádnej adrenalin.
20: Tenhle zážitek najdete pouze na
22: Firma na zážitky
21: CZ.
24: Nové vydání magazínu Reportér.
25: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
24: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
25: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
24: A k tomu spousta dalšího čtení.
0: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
1: Já jsem nevinnej.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
11: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
23: Tady je všechno všech. Tady je kolchoz, jasný more.
3: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay. Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky vaše Lea. Hezký dobrý večer. 5 minutek po 7:30 my pokračujeme dál, protože před námi je skvělá Alice Springs, dáme si její jízdu a taky nebudou chybět ani Two Unlimited a jejich No One. Já se těším strašně moc. Milovala jsem tuhle kapelu. Vlastně oni občas, když se tady chystají takové ty 90, jako máme plánovaný retro víkend od pátečních 15 hodin až do 18. hodiny nedělního večera, tak vy si užijete ty nejlepší hity 90. Milénia. Prostě užijeme si tuhle jízdu všichni společně. Já si teda dám takové volníčko, budou tady kolegové z Hit Rádia 90. Můžete se těšit na legendy, jako je Markéta Rachmanová, Ivo Aláč, taky Vláďa Řepka a představíme vám takovou naši novou tvář Hit Rádia 90, Boží Luci. Takže opravdu to bude všechno boží. K tomu skvělé 90-kové hity jako teď. Alice Springs a za chvilku zmiňovaní Two Unlimited. Tak hezkou středu.

0: Two Unlimited No One. Za chviličku Bongo Bong, Manu Chao nebo The Calling a taky Alanis Morissette a Head Away s hitem I Miss You. Tohle všechno do 20. hodiny a my tady společně budeme až do 9. večerní.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
6: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Rožumberk nebude? Dny s třeboňskými rybáři ano! Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína vás zve 17. října na den otevřených dveří. Společně s rybářstvím Třeboň pro vás připravili program plný zajímavostí. Poznáte zázemí školy, prohlédnete si akvaponický skleník a ochutnáte rybí speciality z jeho produkce. Přijďte 17. října a užijte si den s třeboňskými rybáři. Více na ssrv.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
17: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
16: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz.
20: Starnet internet.
21: Já jsem nevinnej.
22: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
23: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
24: Paka, Benka.
23: Z vězeňského prostředí.
25: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
23: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
0: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: praktická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
2: Do Englu v Kaplici.
1: Do Kaplice.
2: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
1: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
3: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Krásný dobrý večer, poslední společná hodinka před námi. Hit Radio stále s vámi, taky Lea. Dobrý večer a pokračujeme.

Vanessa May Destiny. My pokračujeme dál. Před námi další skvělé hity 80. 90. let až po milénium. Tak co říkáte třeba této pecce? Taková pohodička. Ela, Ela, určitě znáte, tak volume doprava a pojďme si ten středeční večer užívat na vlnách těchto krásných melodií.

0: Hit Radio stále s vámi. Krásný dobrý večer vám přeje Lea. 8:45 aktuální čas. Ještě 45 minut vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. až po milénium. Tak co takhle božská Paula Abdul a nebo Aqua Barbie Girl? Pokud někdo máte nějaký hokej v okolí, tak ať nám napíše tady na 777-937-777 a nebude chybět ani divokej Bill. Tohle ode mě za moment pro vás.
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
5: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
6: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy!
15: Přesně! Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
14: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
15: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Pracujte s těmi, kterým se daří.
2: Pracujte s těmi, kteří rostou.
1: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
2: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
1: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
2: Více na www.pracevgpn.cz.
3: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
4: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
8: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy.
9: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
8: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
9: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
10: Prior je tady totiž pro vás.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
13: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
14: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.

mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
3: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
4: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Peťane, ty bordeláři jeden, teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý, máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ, tak třeba ten tvůj fukar dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Ty nekonečné nákupy.
4: Přesně. Mají tu látky, bytový textil, vše pro domácnost, papírnictví a obuv. A hlavně, vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: To ano. A jistě oceníš i ty ceny.
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.

0: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít dřív garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Zastav to!
2: Cože?
1: Zastav to!
3: Engel Kaplice hledá svá řeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

se mi dít i to, co ani nečekám.

na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596. Hit Rádio Faktor.
3: Zlepši si náladu.